0: Zelený.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide,

Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.

sever a mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Let's go.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

smutný, slyšel jsem už tolikrát. Lepší už to možná nebude, tak se s tím smíš. Úzko se mi imrvere, rady skočit na ksicht. Ale makám na tom. Každý týden mám terapii. K tomu nějaký prášky, na který bych neměl pít. Třeba jednou bude dobře, třeba bude líp. Ale často jsem v tom namočený, často lovat líp. Moje tvář má známý chlast. Prášky, revival, píp.

ubíja ma to až na dno. Opadávam so stromami, je mi chladno. Otváram oči, vonku slnko a detský smiech. Štípe viac jak na ranách liech, farby šednú. Spomienky blednú, fajčím siedmu, odmietam jedlo. A ty chceš, aby ma to prešlo, ja viem iba jedno. Dnes nebudem tu, uvidíš ma zajtra, ale to už tu nemusím byť.

some really.

0: Ahoj, tady Sifon z VVček, posloucháte Radio Wave.
1: Někdo klepe na...

jako host. Židle se pod ním celá třese. Začíná pouštět šťávu a u toho ručičkama mává. Není host jako host, ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejít, ale to se návštěvám někdy stává. Není host jako host, ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejít,

0: ani moc. Tak.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.
0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Sladím se pomocí mrože.

0: jsem done.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave.
3: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.
4: Léto s Rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji,

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Píseň Agresiv nám otevírá 8. hodinu raní na rádiu Wave, no a pravý opak agresivity je naše zprávařka Barbora Zajíčková, která nám přečte první dnešní zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Politické strany a hnutí mají poslední den na opravu případných chyb v kandidátních listinách pro letošní komunální volby. Nejpozději do poloviny minulého týdne je na to museli upozornit registrační úřady. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Ke komunálním volbám půjdou lidé 9. a 10. října. Začíná každoroční společné vojenské cvičení jihokorejské a americké armády. Podle agentury AP má posílit bojovou připravenost proti hrozbám ze Severní Koreje. Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek ale oznámil, že nařídil ministerstvu obrany, aby společná vojenská cvičení se Soulem omezilo. Stát chce založit nový fond na podporu startupů a inovativních firem. Z rozpočtu má získat asi 1 000 000 000 korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond má spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční. Pokud fond vláda schválí, mohl by fungovat od příštího roku. Ve 36 letech zemřela americká herečka Hayden Panettierová. Televizní stanici ABC to řekla její rodina. Příčina smrti je zatím neznámá. Panettierová hrála v televizních seriálech Nashville nebo Hrdinové. V roce 2000 byla nominovaná na cenu Grammy.
1: Sport.
2: Fotbalisti Slavie Praha poprvé v tomto ročníku šance ligy ztratili body. Ve čtvrtém kole remizovali obhájci tituly v Liberci po brankách Holeše a Babouly 1-1. Přesto jsou v čele tabulky nejvyšší soutěže.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Místy bouřky odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území 19 až 23 stupňů Celsia, jinde 23 až 28, na Jihomoravě až 30 stupňů. To byly první zprávy v 8 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas a na rádiu Wave už začíná ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Jej, to je ale dneska takový krásný den, co?
1: Jo, no, je tady počasí jak v Irsku v té Praze.
0: No
1: člověče.
0: Právě je krásný den, protože ty jsi konečně tady se mnou ve studiu.
1: Ježíš, děkuju, Saro, ty to říkáš tak jako laškovně, až nevím, co si o tom myslet. Nicméně správně si zvolila píseň Beautiful Day.
0: Přesně, tak dáme to trošičku na hlas. Ano, Beautiful Day. Jo, U2, irská rocková skupina z Dublinu, odkud se teď vrátil náš Kuba.
1: Je to tak. Byl jsem si trochu zastepovat, trošku si tam debužírovat v Irsku, nejenom v Dublinu, ale i po těch nádherných přírodních latifundích. Pohladil jsem si ovce, viděl jsem pastýřské psy. No, viděl jsem všechno a splnil si všechno, co jsem ti tady avizoval ve studiu před minulý týden.
0: Takže, aby to bylo jasné, Kuba, ano, minulý týden tady nebyl, já teda taky ne, vzala jsem si dovolenou, abych tu nebyla bez tebe, ano, ale tak jsi to užil.
1: Já jsem si to užil moc, Sáro, samozřejmě chyběla mi jedna zásadní věc.
0: Já. Ne, to
1: jo, seš to ty,
0: říct.
1: Samozřejmě seš to ty.
0: To si nechtěl říct.
1: Chyběla mi Sára Slavíčková, protože člověk tak komentuje ty přírodní krásy, ale chybí mu k tomu ten moderátorský partner, což pro mě Sára naprosto neodmyslitelně je. Takže jsem rád, Sáro, že se tady znovu společně shledáváme. A ještě doplním jednu věc, že vlastně byť tedy YouTube Beautiful Day, tak je samozřejmě beautiful písnička. Nedá se však ale ani zdáleně srovnávat s našimi oblíbenými Křídly motýlími od Anety Langerové, které ty jsi slyšela naživo, a to v posledních dnech, ne, vlastně už je to týden?
0: Právě, že už je to týden, už to, není úplně aktuální, ale ano, Aneta Langerová byla headlinerkou Povalče festivalu, kde jsem potkala spousta lidí z naší redakce Rádia Wave. Kuba zase tiše záviděl, nebyl totiž na žádném festivalu.
1: To není pravda, Sára snižuje můj kulturní zásah.
0: Ale
1: není
0: to ne,
1: tak.
0: Nic o tom, že jsi kulturní člověk, určitě si, ale na těch festivalech jsem tě tedy neviděla, takže doufám, že kromě...
1: Letos to bylo slabší, je to pravda.
0: Kromě YouTube a Beautiful Day si dáme přesně nějakou Anetku ještě dneska.
1: A
0: mám nový
1: jo.
0: Oblíbený písničky.
1: Jo, opravdu.
0: Nový před 20 lety. Skvělej nápad a srdcotep.
1: Tak
0: hele, to je bomba.
1: Staronové písně, no ono se to do toho dnešního počasí hodí, tak pokud dnes, řekněme, podléháte nějaké lehké depresi z toho deštivého počasí, tak nepodlejte, uvědomte
0: a nebojte,
1: si.
0: My jsme tady s váma, my vás nenecháme.
1: Uvědomte si, že bojujeme proti suchu a zároveň můžete ladit Radio Wave a ráno se Sarah a Jakubem.
0: Přesně tak, takže přejeme krásný den a příjemné pondělí.

0: Deštivá hůl. Byla jsem rychlejší.
1: Milé posluchačstvo, po vzoru Bořka Jogry vám nyní přinášíme pranostické okénko. Děkujeme za tento okopírovaný tip. A to skrze dešťovou hůl, která naprosto perfektně odpovídá aktuálnímu počasí, které je velmi deštivé.
0: Zataženo,
1: občas
0: oblačno.
1: Trakaře.
0: Bouřky, tak co věští moje dešťová hůl? Já tady mám horoskop pro Pany a Střelce, to jedině.
1: No tak,
0: jdeme na to, nebo...
1: Pojďme na horoskop, já ti pak řeknu mezinárodní dny.
0: Tak ale přečtu svůj horoskop, protože mám za 2 týdny narozeniny, takže Kubo, milé posluchačstvo, bude to prostě jenom teď o mně.
1: Sára to opakuje každé vysílání, abych náhodou nezapomněl.
0: Přesně tak.
1: Ale já určitě stejně zapomenu.
0: A hlavně 1. září spolu směnu nemáme, to jsem pryč. A ty taky, takže nic. Pana. Praktická stránka dnes vyjde dobře, pokud si nastavíte pořadí úkolu a nenecháte se rozptylovat cizím chaosem. Kubo. Ve vztahu se může řešit něco malého, co však symbolizuje respekt a pravidla. Někdo vám nabídne pomoc, ale bude za ní chtít protislužbu, která se vám nebude líbit. Držte se faktu a nenechte se uhrát na emoce.
1: Ty jo.
0: Milé posluchačstvo, nenechte se uhrát na emoce.
1: Sáro, co bych
0: žádnou protislužbu. No to všichni pořád něco chtějí. Já jsem taková hodná na všechny a já nechci žádnou protislužbu.
1: No já si říkám, že možná přejdeme ten horoskop Střelců, protože se bojím, s čím by si přišla. Je dobře, že jsme přečetli aspoň ty Pany. Teď pojďme na mezinárodní dny, protože dnes, přátelé, je to také takové mystické. Se nemusíte bát černých koček přes cestu, když vám přeběhnou. Nebudete mít smůlu ani dneska nic hrozného. Dneska ne, protože dnes je Národní den černých koček.
0: Aha.
1: A pozor, to není vše, také si můžete zajít do sekáče, protože dneska je Národní den second handů, Sáro. No a kdybych měl doplnit ještě nějakou krásnou pranostiku na závěr, tak mám tady jednu opravdu vydařenou. Prší-li jen týden po svatém rochu, tedy 16. srpna, to bylo včera, bývá bramborů každý den trochu.
0: Je.
1: Nebo o svatém rochu brambor již trochu.
0: No. A máš rád brambory?
1: Miluju.
0: Nějaký bramborový pokrmy? Brambory s máslem.
1: Je to tak.
0: Brambory v ohýnku, to
1: pozor,
0: já miluju.
1: A brambora s vejcem, to miluju nejvíc. Podcast Aleše Stuchlého a Ivany Veselkové.

0: Saro, mám na tebe takový dotaz při tomto krásném datu 17. srpna. Léto nám postupuje, vlastně už téměř končí a ty jsi známá svými četnými návštěvami nejrůznějších festivalů, koncertů, prostě objevuješ. A zajímá mě, jestli jsi letos objevila nějaký zajímavý hudební talent, dosud neobjevený.
1: Přesně, tak Kuba mě chce zase odhalit, poodhalit, jestli jsem vůbec něco odhalila. Musím ti říct, že já spíš na těch festivalech jsem sledovala například kapely, které třeba vydali tento půl rok nové album.
0: Čili ty jdeš na jistotu, dalo by se říct.
1: Je to tak, jdu na jistotu, ale objevila jsem třeba kluky, výborný beatboxující z Ústí nad Labem, Beatbox Mojžíř, můžete sledovat na sociálních sítích. Ty ještě nikdo moc vlastně neobjevil, takže možná se přihlásí i do naší hitparády neobjevených starter.
0: Ano, do starteru, který mimochodem dnes poběží na rádiu Wave, byť tedy repríza, ale každopádně je to neméně zajímavé, od 20 hodin. No a co nás v něm, co nás čeká v této dnešní repríze startéru, Sáry?
1: Martin s Filipem se ještě pohlédnou za Povalčem, respektive vy uslyšíte reprízu dílu, který vznikl na Povalči, a bavili se, co právě, jaké kapely, interpreti a interpretky můžou zaujmout tu povalčskou dramaturgii.
0: Je to tak, co musí song mít, aby uspokojil frontwoman kapely Taige například, a jak velký ras na produkci bude Tadeusz Racety samozřejmě. Pokud jste nenašli své jméno v line-upu, nezoufejte, starter na vás myslí. No a právě tento záznam živáku se songy festivalových návštěvníků a návštěvnic laďte dnes od 20 hodin.
1: No a určitě jsme chtěli ještě připomenout, že samozřejmě ta sezóna pomyslná toho startéru je v podstatě u konce, ale před námi je právě začátek té nové sezóny, takže určitě čekujte, sledujte web Rádia Wave starter, protože nová sezóna začne na podzim. Možná
0: tak,
1: už od září. My si nejsme jistí, ale vy to sledujte. A to je taky výzva tady pro mého kolegu Kubu, protože ten je možná ještě neobjevený se svou kapelou. Takže co, Kubo, přihlásíte se tam tenhle rok?
0: Člověče, myslím, že ani letos to nedopadne. Ale kdo ví, hele, příští rok naděje umírá poslední.
2: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: Novinka Sára Ryka z mojich snoch. Víš, Kubo, jestli znáš tuhle slovenskou interpretku, tak ona má v jednom songu Hej Sári, tak říkám Hej Kubi. A mimochodem naše kamarádka, o který jsme se tu před chvílí bavili, tak tam jí vlastně doporučovala. Betty, který máváme na vodu,
1: ano,
0: tak tam
1: mi
0: poslala...
1: Ano, už není na vodě, ale byla před... No to je jedno, máváme jí.
0: Ano, máváme jí, tak tam mi poslala vlastně její song první.
1: Aha,
0: a díky ní jsem ji objevila.
1: No každopádně Sáru Ryka můžeme, nejenom my ze Sárou, ale i vy naši posluchači, znát právě už z dlouhou dobu z playlistu Rádia Wave. No a právě uplynulá píseň V mojich snoch je novinkou na Rádiu Wave. Členka československé rapové crew Million Plus, tedy Sára Ryka, se po delší pauze vrátila s novým singlem. No a její loňské album Já Sára patřilo mezi nejvýraznější rapové debuty dekády a po jeho vydání mělo přirozeně následovat i období koncertování.
0: Já jsem se dívala ještě tady v pauze na klip, který vyšel k tomuhle songu, tedy V mojich snoch, a je skvělý. Mm-hmm. Natočil ho Vojta Starý a DOP, tedy kameramanem, je Lukáš Skramlík, takže doporučujeme určitě se na platformách podívat i na klip Sáry Rykas.
1: To každopádně. No a jak jsem avizoval, mělo následovat období koncertování, to ale kvůli zdravotním problémům s hlasivkami vůbec nepřišlo a Sára tak nemohla novou hudbu bohužel představit naživo.
0: No ale čtu tu, že ano, na konci srpna, ještě 29. srpna, bude Sára Rykas vystupovat, hrát živě na Hip Hop Ostrava.
1: No,
0: 2026,
1: výborně.
0: Opět v Dolních Vítkovicích.
1: Kde jinde, hele,
0: kde,
1: to už je
0: kde
1: prostě
0: jinde? No, takže kdybyste Sáru
1: ostravský
0: chtěli slyšet, tak ještě tady v Ostravě.
1: Tak každopádně vyražte, no a teď už nás čeká Whitney, Agnes nebo Kvesi.

0: QSI a 8 hodin a 55 minut.
1: Ano, je to tak. No a do konce hodiny ještě spoustu kvalitní hudby, ale samozřejmě vyhlížíme...
0: No už moc taky ne.
1: Už moc také ne, protože čas nám postoupil, ale také vyhlížíme naší zprávařku Báru Zajíčkovou, která pro nás právě už připravuje druhé dnešní zprávy.
0: No a Kubo, já taky za tebou vyhlížím sluníčko.
1: Otoč
0: se, už je tady,
1: No,
0: zlatíčko naše.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
3: Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
4: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Vyhledávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Odbíjí 9. hodina ranní na rádiu Wave a to znamená jediné druhé dnešní zprávy, které nám přečte Barbora Zajíčková.
1: Zprávy rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Po dvoutýdenních prázdninách dnes zasedá vláda. Řešit bude hlavně sucho a jeho dopady. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že vláda chce na boj proti suchu vyčlenit 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Podle opozice ale vláda reaguje pozdě a nedostatečně. Ruský nejvyšší soud by dnes měl rozhodnout o odvolání opoziční liberální strany Jabloko. Ta se brání proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Jabloko otevřeně vystupuje proti ruské válce na Ukrajině. Vyloučení z voleb požadovala prokremelská nacionalistická partaj Rodina. Nejvyšší soud jí před týdnem vyhověl. Rusko čekají v září první parlamentní volby od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022. V Česku je nedostatek asistentek, které chodí na poporodní návštěvy. Podle prezidentky Unie poporodních asistentek Martiny Suchardové si některé ženy kvůli dlouhodobému čekání na termín platí návštěvy sami. Od ledna přitom mají ženy v šesti nedělí nárok až na 3 návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou. V Hradci Králové celé léto probíhá Landscape Festival. Potrvá až do 39. Landscape Festival vystupuje do ulic parku a vnitrobloků na nábřeží i do opomíjených míst Hradce Králové. V ulicích návštěvníci naleznou dočasné architektonické a umělecké intervence, které fungují jako otázky položené městu.
1: Sport.
2: Česká atletická výprava skončila na mistrovství Evropy poprvé v samostatné historii bez medaile. Jako poslední to mohla v Birminghamu změnit Kristina Sasímek-Méky. Česká reprezentantka ale byla ve finále běhu na 1500 metrů sedmá.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území 19 až 23 stupňů Celsia, jinde 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30. To byly zprávy v 9 hodin, více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas a na rádiu Wave už pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Co vlastně jsem a momentálně nemám nápad, Saru, abych tě rozesmála, Kubo.
1: Já, Saru, teda nevím vlastně, co seš ty, jestli seš teda filmačka nebo zpěvačka, to je neuvěřitelné, ten tvůj kulturní rozsah,
0: nejsem právě
1: prostě
0: nic
1: znám.
0: Moc, no právě, že tak od trochu.
1: Od každého trochu, takzvaně.
0: Od každého trochu.
1: To je renesanční
0: člověk. Tak se ti odevzdávám, hele, to je skvělý song z roku 2004, bohužel tohle Aneta na Povalči nehrála.
1: To
0: jsem
1: škoda.
0: Čekala celou dobu.
1: Píseň skvělý nápad, opravdu má co nabídnout, no ale Aneta toho nabídla i tak mnoho na Povalči, nakonec nejsi jediná, kdo o tom pěje ódy do tečka. Mm-hmm. Všichni říkali, jak skvělá energie to byla.
0: A má prostě úžasný hlas, úžasnou kapelu, skvělou auru kolem sebe. Fakt to, že vyhrála tu první první českou superstar, tak to není náhoda.
1: No každopádně,
0: opravdu je výborná.
1: Hele, taky to nebylo její první rodeo, že jo? Už je na té scéně přes 20 let, čili ví moc dobře, co dělá. No a festival na Povalči si pochvalovala i samotná Aneta Langerová, která řekla na svých sociálních sítích, nebo napsala, že je neskutečně fajn vidět takové štěstí mezi lidmi, velké přání a obrovská podpora do dalších let, aby Povaleč vydržel takový, jaký je, v rozmanitosti a otevřenosti hlav, srdcí a mysli. Přeji úplně vše dobré. No tak to je hezké.
0: To je krásný, tak doufám, že to slyšeli všichni organizátoři Povaleče, protože já myslím, že takový festival zorganizovat, to dá obrovskou práci. My víme, že několik z našich kamarádů tam tráví několik dní i týdnů, aby tenhle festival vlastně dali dohromady. Takže to je vlastně song hlavně pro ně.
1: Přesně,
0: možná.
1: Takový shoutout pro organizátory, jo, a všechny členy týmu, kteří se zasloužili o tak skvělý festival, jakým Povaleč už po tolik let, tuším 20 nebo kolik?
0: 20. ročník.
1: 20. ročník, tak to už je neuvěřitelné. Každopádně hodně štěstí jim popřejeme i z následující písní po Anetce, a to bude samozřejmě Darkness Inside, novinka na rádiu Wave od Curtains Please.
0: No a chceš být sám, ještě jednou se ptám?
1: Nechci.
0: Být sám?
1: Možná
0: a vy,
1: po
0: vy taky nebuďte sami,
1: možná,
0: protože my jsme tady s váma a vy laďte rádio Wave.

0: Anabela Snowflake v 9 hodin 24 minut k tomu. Vy posloucháte Radio Wave v pondělí 17. srpna. Toto opravdu utíká. No skoro už to bude na ty Snowflakes, ale to ne, to ještě ne.
1: Ale ještě před Snowflakes, takový klasický předvoj srpnový, bývá samozřejmě déšť, který nás dnes i po zbytek týdne bude zastihovat opakovaně.
0: Což je fajn
1: a myslím si, že do toho deštivého počasí pro vás máme na Waveu ideální program. Mimo jiné například naší audioknihu Gabriela Brázdová Hody.
0: Přesně tak, dva mladí lidé, dva protančené dny, milostná novela ze současnosti. Na malé moravské vesnici se totiž právě slaví hody. V čase starobylých tradic, hudby, vína a rozpáleného léta se rodí křehká láska 19-letého Viléma a o 9 let starší Florentiny.
1: Ano, obstojí pod tlakem očekávání a předsudků, to je zásadní otázka. Citlivě vyprávěný příběh ze současného venkova poslouchejte do 20. září, času tedy ještě máte dost, ale rozhodně na to nezapomeňte, protože těchto 5 epizod se samo nenaposlouchá zkrátka.
0: V hlavních rolích uslyšíte Tomáše Daleckého a Anetu Kačmarčíkovou, no a o režii se postaral Josef Kačmarčík. Jak už říkal Kuba, tak tuhle audioknihu můžete poslouchat až do 20. září, premiéru měla 27. července.
1: Tak příjemný poslech.

0: Johnny Orlando dohrává v 9 hodin 35 minut jeho píseň Fun Out. No a já si myslím, že zábava venku může být i v Praze, no tak to samozřejmě, ale i v Pražské řece ve Vltavě samozřejmě. Saro, chodíš se koupat do Vltavy někdy?
1: Já se chodím koupat do Vltavy pravidelně, moc to všem doporučuji. Je trochu studená, že by byla špinavá, úplně se mi nezdá. Já prostě zkrátka tam několikrát vlezu a pak jedeš domů.
0: A pak zase vylezeš.
1: Pak vylezu.
0: A pak ti slezou nechty z toho.
1: Ne, je to právě docela v pohodě a myslím, že v tom se shodneme i s Alenou, autorkou Fasád.
0: Ano, Alena Harciníková se celé léto totiž koupe ve Vltavě a většina...
1: A já celý půl rok.
0: Jo, seš dobrá, seš lepší, Sáro. No a většina lidí na ní kouká jako na blázna.
1: No taky na mě
0: tebe?
1: Taky.
0: Opravdu, jo.
1: No tak ty určitě.
0: Já se tam moc nepohybuju.
1: Ty máš stejné předsudky jako většina lidí, že ti právě slezou vlasy, nechty, oči.
0: Ne, v žádném případě. Já jenom tak vtipkuji, samozřejmě i já se občas svlažím v té chladivé krásné řece Vltavě, jejíž krása hvězd se dotýká, ale o tom zase někdy jindy. No takže o čem budou nejnovější epizoda Fasád?
1: No ty můžete poslouchat dnes od 16 hodin a Alena si pozvala krajinářskou architektku Zuzanu Štenberovou, milovnici divokého koupání, která ji konečně dala za pravdu. Přístup k řece by měl totiž být samozřejmostí pro každého.
0: No a to vidíme i v dalších evropských městech, například Paříž, ta vyčistila Seinu a v těch příšerně horkých dnech je to pro mnoho Pařížanů jediná v podstatě útěcha. No a v Berlíně za koupání ve městě protestují lidé, o Kodani a o Curychu víme, že tam to prostě už dávno všechno funguje.
1: Takže dnes v 18 hodin Fasády.
0: Ano.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.
3: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

0: Doznívá tynejší Crash Out v 9 hodin a 43 minut k tomu pondělí 17. srpna.
1: Je to tak, jako vždy, nejenom hudba zaznívá na Radio Wave, ale také spoustu našich pořadů. Nyní je čas na jednu krátkou ukázku, a to z pořadu Houpačky. Hmm. Kdo by snad neznal, tak Houpačky jsou magazín pro aktivní rodiče, který každý týden nabízí diskuze o dětech, mateřství, otcovství, rodině a také životním stylu z lékaři, psychologi a tak dále.
0: Tentokrát do Houpaček přišla výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Kristýna Hrdličková a společně s Michailou Sladkou si povídali o tom, že těhotné ženy jsou v Česku pod lékařským drobnohledem.
1: Měříme jim tlak, cukr, zkoumáme otoky, placentu, moč, co ale jejich psychické zdraví, které prochází náročným obdobím plných výzev.
0: No, tak to se dozvíte v nejnovějších Houpačkách. Samozřejmě tyto díly najdete v podcastových aplikacích a na webu Rádia Wave. A teď už krátká ukázka.
2: V dnešní době mnohdy třeba vaše miminko, co držíte, tak je opravdu to první miminko, které ve svém životě vidíte. Takže je úplně normální, že prostě nevíte, co s ním. A je úplně normální, že nevíte, proč brečí a nevíte, co všechno vás čeká. Ten konflikt nebo ten střed toho očekávání a reality, to je něco úplně jako typického, s čím se ty ženy hodně na nás obrací.
3: Jak jste mluvila o tom střetu očekávání a pak reality, řeší ženy i to, jak se ke svému dítěti vztahují, jak se cítí v tom vlastně vztahu matka a dítě?
2: Velmi. Určitě ano. Máme takovou představu, že jakmile to miminko v porodnici poprvé budete mít v náručí, tak vás zaplaví nepředstavitelná láska, jakou jste nikdy necítila, a že ta mateřská láska je něco jako automatického, a když se to neobjeví, tak musí být s váma něco špatně. Určitě to tak není. Jsou ženy, které tenhle pocit popisují, a jsou ženy, které nic takového nezažily. A nedělá to z nich špatné mámy. A je důležité si uvědomit, že naše myšlenky nejsme my, a v těch nejhorších chvílích, kdy jsme vyčerpaní, za celou noc jsme se 18krát probudili k dítěti, které brečí, ačkoliv k tomu podle nás nemá vůbec žádný důvod, nebo ho aspoň nedokážeme nějak odhalit. A nevysprchovali jsme se, nenajedli jsme se a doma máme měsíc neuklizeno, tak nás prostě nenapadají hezké věci. A to jsou třeba myšlenky, za které se ženy strašně často stydí, bojí se je říct nahlas. Myšlenka dokonce třeba i to, že by si přála prostě neotěhotnět, že by si přála to vzít vlastně zpátky, že by chtěla tady mít ten klid bez toho dítěte. A potom se za tyhle pocity vlastně stydí, protože jak si přece můžu dovolit něco takového říct o tom mém tady vymodleném miminku. Ale to, že vás tohle napadne v těch okamžicích toho vyčerpání, to se prostě fakt děje a nedělá to z vás tu špatnou mámu, ale nemluví se o tom. Takže se nedivím, že pak ty ženy mají obavu, jak na ně třeba někdo bude nahlížet, protože přece to všechno má být krásné a mám to dítě milovat bezpodmínečně.
4: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Kubo, klidně ten svůj svek. No, tak vravel Zarathustra nakonec. A taky Fakult a jeho rap game, kterou právě posloucháte.
1: Jsi mi úplně připomněla, já mám pocit, že mi už tady Martina Foldinová jednou říkala, že tohle je opravdu její pure nejoblíbenější slovenský rapper, tak doufám, že nás poslouchá, zdravíme na dálku. No a nás do konce hodiny, od konce hodiny nás dělí už jen pár minut, no a to vyplníme například Ice Age a Star, no a nebo čím? No zprávami samozřejmě.
0: Zprávami a naší Bárou Zajíčkovou, no a můžete se těšit, v 10.20 přijde host do studia.
1: Ano,
0: prozradíme už jméno.
1: A tak jo, Michal Pařízek přijde.
0: Michal Pařízek, těšíme se
1: na něj.

0: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický skvělý jména, máme pro vás fresh nový jména, máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave a více najdeš na fuchs2.cz.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Desátá hodina ranní, doznívají Ice Age a jejich Star, no a naše Star, Barbora Zajíčková, přichází do studia a přečte nám poslední dnešní zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrometeorologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří do Německa. Informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je tak nechali evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci Old Fanny a spálil přes asi 3000 hektarů. Vládu dnes čeká první schůze po dvoutýdenních prázdninách. Ministři budou jednat hlavně o suchu a jeho dopadech. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že kabinet chce na boj se suchem vyčlenit 4 miliardy korun. Potvrdil taky, že vzniká plán na výstavbu nových vodních nádrží. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje nedostatečně a pozdě. Lidé ve Velké Británii se dnes naposledy rozloučí se zpěvačkou Bonnie Tyler. Smuteční obřad ve velšském městečku Swansea začne v poledne místního času. Přímo do kostela může jen rodina, přátelé a pozvaní hosté. Obřad bude ale živě vysílaný na internetu. Bonnie Tyler zemřela na začátku července v Portugalsku. Bylo jí 75 let.
1: Sport.
2: Kraluařka Barbora Semenová doplavala šestá na evropském šampionátu ve čtyřstovce. Ve druhé polovině finále už neměla síly a zaostala výrazně za bronzovou medailí. Přesto ale Semenová odjíždí z Paříže, co by mistryně Evropy na poloviční trati s dobrým pocitem.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území 19 až 23 stupňů Celsia, jinde 23 až 28 stupňů. To byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. A na Radio Wave už pokračuje ráno se Sarah a Jakubem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.

0: slovenská zpěvačka, ale taky hudebnice Mňaulau otevírá třetí hodinu, závěrečnou hodinu Rána se Saracha Jakubem, její duša v koši. A proč to pouštíme?
1: Prosím tě, je to důležité nejenom, že vzpomínáme na dobu, kdy tady právě samotní Mňaulau byli ve studiu Rádia Wave a my jsme u toho byli taky se Sárou, když si to tady připravovali.
0: Když tady měli u nás sešinku.
1: Přesně tak. No, oni se přesunou totiž už 20. srpna totiž na festival Moon Noise, bezmez Moon Noise, což je taková zcela
0: fúze.
1: Taková fúze, to si řekla přesně, protože klasický putovní festival Moody Moon Noise se spojil s festivalem Bezmez, který se každoročně odehrává ve Velkém Meziříčí, a dohromady tak vznikl Bezmez Moon Noise. A tam právě Mňaulau mimo jiné zahrají.
0: No, je to totiž multižánrový festival, takže kromě hudby tam bude taky spousta filmů, performance, instalací. No a o tom všem nám samozřejmě popovídá kdo jiný než šéfredaktor magazínu Full Moon, Michal Paříž, který je tady v podstatě už za 10 minut.
1: Přesně tak, přijde, těšíme se na něj, opět ho uvidíme po nějaké době, naposledy nám tady promoval nebo představoval
0: Colors of Ostrava.
1: Přesně tak, a Full Moon Stage na Colors of Ostrava, tak jsem zvědavý, s čím přichází dnes. Každopádně už teď podle anotace to zní velmi dobře, Bezmez Moon Noise totiž bude oživovat celé město, bude na nejrůznějších lokacích, a to jak v kinech, kulturních sálech a tak dále. Nakonec to všechno nám řekne sám Michal Pařízek.
0: Představí 35 hudebníků a hudebnic domácí a slovenské scény, takže je opravdu na co se těšit, je to bohaté, každopádně za chvíli už Michal Pařízek a teď si dejte ještě chviličku krásný tóny od Mňaulau.

0: Marie April doznívá na rádiu Wave 10 hodin 21 minut. No a nás ne teď, ale letos zastihla skvělá zpráva, když bylo oznámeno, že festival Bezmez se v roce, no, pro rok 2026 mimořádně spojí s putovním, tak bych to nazval, putovním festivalem Moody Moon Noise, který můžete znát například z Chomutova, z Prachatic nebo z Mariánských Lázních. Od 20. do 23. srpna tak proběhne první ročník festivalu Bezmez Moon Noise ve Velkém Meziříčí. No a o něm nám dnes přišel poreferovat šéfredaktor magazínu Full Moon a pro mě také guru českého hudebního prostoru Michal Pařízek. Ahoj, Michale.
1: Ahoj.
2: Ahoj, děkuji za pozvání, už jsi mě zase dojal.
1: To Kuba umí.
2: Já už můžu jít.
1: No, nás dojalo tohle spojení, tak Michale, jestli by si možná mohl krátce pohovořit o tom, jak to vzniklo a proč jste si vybrali právě to Velké Meziříčí neplést. Já už si spletla.
2: Tak neples Valašským Meziříčím a prosím nejenom všechny návštěvníky, ale taky všechny vystupující, aby jeli do Velkého Meziříčí, aby nejezdili do Valašského Meziříčí, které je samozřejmě taky hezké. Ta idea toho festivalu našeho, který už teda jsme zkrátili ten název na Moon Noise, ale chápu, že se to všem plete, protože se to každý rok jmenuje jinak téměř, tak je putovní a vzhledem k tomu, že my sídlíme v Praze a nechceme ten festival dělat v Praze, takže vždycky potřebujeme nějakého lokálního partnera, nějakou prostě skupinu, nějakou organizaci, instituci, se kterou se spojíme a nějakým způsobem prostě to vzniká dohromady. A po 3 letech v Chomutově jsme věděli, že už je čas na změnu a hledali jsme další místa. Nakonec si myslím, že v tom finálním okruhu byly asi 3 a vybrali jsme si festival Bezmez mnoha nějakých důvodů. Jednak nám byl jako velmi sympatický ten program, ostatně mnoho interpretů, interpretek vystupujících jsme sdíleli během těch let, co oba dva ty festivaly probíhají, a byl nám celkově sympatický vizuál, charakter toho festivalu a tak. Dali jsme si nějaký poměrně intenzivní kol a dostali jsme se k tomu, že to zkusíme společně, a nejenom pro tento rok, ale i pro příští rok. Vlastně už jsme oznámili data příštího
1: ročníku. No, perfektní.
0: To je perfektní, takže zase na chvilku zakempíte takzvaně, nebo zaparkujete v garáži, tedy jménem v tomto případě Velké Meziříčí. To je skvělé vědět takto dopředu.
2: Teď se urazil celé město, mimochodem.
0: No, to je vlastně pravda a za to se tedy omlouvám. Nicméně, pojďme k tomu programu, který, jak si sám zmínil, vaše dva festivaly v podstatě už v minulých letech tak nějak spojoval, tak program Bezmez Moon Noise je žánrově velice doširoka zapřažený s akcentem na čerstvé zástupce domácí a slovenské scény, nakonec to od Full Moonu vidíme dnes a denně. Také je tam výrazný přesah do výtvarného umění, do filmu, do literatury. Tak Michale, můžeš některá jména představit, co se dá tak očekávat, respektive co je nejočekávanější a na co třeba ty osobně se těšíš nejvíc?
2: No, to tady budem dlouho teda v tom případě, ale já bych asi nechtěl úplně interpretovat, co je nejočekávanější, protože to jako reálně vlastně nevím, vzhledem k tomu, že my úplně nehrajeme na nějaká headlinerská jména, headlinerské sloty. Samozřejmě jsou tam jako nějaká známější jména, například Neversoul nebo teďka velmi populární Miaulau, Marie April, která dohrála a tak dál. Ale zároveň spousta z toho programu je vlastně dost taková jako utajená. Některá jsme neznali ani vzájemně jako v tom týmu, že si tak jakoby vlastně jako jsme, když jsme tvořili ten finální mix, tak jsme si jako pinkali vlastně spoustu men. A byla tam spousta překvapení i pro různé členy a členky týmu, takže a doufám, že ještě budou taky, až se představí naživo, ale samozřejmě ten akcent je jasný, zároveň my máme v rámci Moon Noise takové pravidlo, za které nás dost lidí nemá rádo, ale nechceme opakovat úplně ta jména, zatím se to nikdy nestalo. No. Jako stalo se to, že nebo během těch 6-7 vlastně, tohle je 7. ročník, a nikdy se to nestalo, samozřejmě ano, občas tam někdo jako vystoupil, ale v rámci jako jiného projektu, ne v rámci toho, v kterém tam hrál. A děláme to jako celá záměrně, protože máme pocit, že ta česká a slovenská scéna jsou tak bohaté a tak jako do široké otevřené, že prostě není důvod se opakovat a s veškerým respektem všem, kdo jakoby zvou ty lidi znovu, u některých med nás to samozřejmě mrzí, ale máme pocit, že to vlastně není nutné. A že ten festival je hodně o tom jakoby vlastně představovat ta jména v jiném kontextu, snažit se nacházet prostě nějaké další interprety, interpretky a prostě si s tím takhle hrát.
0: Prostě je u vás vidět, že je z čeho brát.
2: Je z čeho brát. Já se samozřejmě...
1: České a slovenské hudební scény je z čeho brát.
2: Já se samozřejmě velmi těším na ty přesahy, které mě zajímají vždycky, takže už vlastně běží výstava Nevyslovitelná rána, nebo Nevyslovená rána, teď jsem to možná spletl, tak to se omlouvám, která už je otevřená...
0: Nevyslovená rána, řekl to správně.
2: Která už je otevřená v luteránském gymnáziu. Pak je tam vlastně ještě další výstava v galerii Nemezis, která je vlastně situovaná do nevyužitých výloh toho města. A těším se hodně na čtení Marka Šindelky, protože jeho román Systémy něhy je pro mě jako velká věc letos. A samozřejmě spousta koncertů a spousta míst. Hlavně uvidíme, že jestli to, co jsme si vlastně vymysleli v průběhu toho roku, že vždycky má člověk pocit, tak tohle by jako mohlo fungovat, ale zároveň to neví do té doby, dokud se to vlastně neděje, takže...
1: No tak už jste oba zmínili, že kromě hudby uvidíme teda i nějaké filmy, čtení, performance, instalace.
2: Tak, Rap Sport Live tam proběhne.
1: Výborný, taky jsi říkal věštkyni, na to bych se těšila já.
2: Věštkyně bude, ano, věštkyně bude v místním loutkovém divadle, to bude jako velmi zajímavé. A yoga v neděli ráno.
1: Tím pádem vy oživujete celé to město festivalem a různými druhy umění.
2: Přesně tak, to je cílem. Vlastně to je jedna z věcí, co se třeba oproti loňským nebo minulým ročníkům bez mezu změnilo, protože oni vlastně jako začínali, nebo ten festival začínal tak, že právě probíhal ve městě a v různých místech a poslední dva roky je situován do toho glampingového areálu, který je vlastně třeba asi 2 kilometry od města, který je u Fajtova kopce nebo podél Fajtova kopce. A vlastně to, že jsme udělali tuhle alianci nebo tuhle fúzi, tak vlastně znamená i pro ten bezmez to, že se vlastně posouvá na zpátek do města. Je to o den delší, oni bývali pátek, sobota, takže nebo o 2 dny téměř, takže tak.
1: No a očekáváte tedy místní? Jako lokální hlavně návštěvníky, nebo vlastně my jsme se bavili, že to velké meziříčí je na trase Praha-Brno, Jihlava, tak jaká bude vlastně ta, nebo jaká je ta cílová skupina?
2: Tak cílová skupina je, asi hodně vyplývá z toho programu, tak určitě jde o lidi, kteří se nebojí objevovat, kteří nesází jako úplně na jistotu a nejezdí vyloženě za nějakými konkrétními jmény, byť samozřejmě nějaká jsme zmínili. To je jedna věc, co se týče té jako demografické stránky, tam jako myslím si, že vlastně docela výhoda obou těch akcí je, že nějaké, ne třeba úplně jakoby v řádu jako tisíců nebo vyšších stovek, ale nějaké to publikum má vlastně každá z těch akcí, takže já očekám to, že se to prolne. Brněnská scéna nebo brněnské nějaké kulturní podhoubí tam je určitě hodně zastoupeno i vzhledem k tomu, že vlastně členové a členky týmu bez mezu částečně působí taky v Brně. Určitě tam očekávám jako trošku vyšší návštěvnost ze Slovenska, kteří ty lidé to přece jenom měli do Chomutova poměrně daleko, teď je to mnohem blíž, takže se nemají na co vymlouvat, bych chtěl říct.
1: A nebo vlastně když jde někdo do Rumunska, tak taky ne.
2: Do Rumunska, tak to může vzít po cestě, jako tady Jakub. Ano. Ale vlastně jsem docela i zvědav na to, jak to bude fungovat, protože samozřejmě ty akce byly zaměřené jakoby částečně, jakoby je tam nějaký jako podobný charakter, ale byly přece jenom zaměřené trošku jinak, takže jako zase to bude jiné. Ale samozřejmě platí to, a to je jako cílem vlastně celé té akce naší, že my rozhodně nechceme jako vozit prostě půlku Vinohrad a Vršovic někam, aby si užili takzvaně exotiku, ale naopak se snažíme to cílit hodně na, nebo představovat to právě jakoby tomu místnímu publiku, které je třeba zvyklé na trošku jako jiné věci, i proto některé koncerty proběhnou v podstatě v tom městě, nebo vůbec jakoby nějaké programové body proběhnou zdarma, takže se tam může vlastně přijít podívat kdokoliv.
1: Super.
2: A tak, no.
0: Já mám ještě poslední otázku, protože mě na tom festivalu, kromě line-upu jako takového, přijde maximálně fascinující, do jakých všech koutů v rámci toho města se to promítne, to znamená, zmiňoval si tady místní loutkové divadlo, budou to kulturní domy, bude nějaký program i pod legendárním mostem ve Velké Meziříčí, pod mostem dálnice D1, prostě těch míst je spoustu a to si myslím, že se dost promítá asi do nějaké organizační náročnosti a tam bych se chtěl zaměřit právě na tu fúzi mezi Bezmezem a Full Moonem, respektive Moon Noisem, tak vlastně kdo má tam nějakou to hlavní slovo dramaturgicky a při výběru právě těch prostorů, není to jako výzva nějakým způsobem se na všem dohodnout?
2: Je to definitivní výzva. definitivní výzva, ještě než se dostanu k tomuhle, na co se ptal, tak definitivní výzva sama o sobě je stěhovat se prostě po dvou, po třech letech a začínat vlastně znova. A nejenom jako hledat ty místa, to je vlastně ta největší zábava na tom, spíš potom pak přichází ta trošku složitější věc a to je to nějakým způsobem naplánovat a představit si to a zkusit to vymyslet tak, aby to jako mohlo fungovat. Aby to mohlo fungovat nejenom třeba v rámci jako stavění těch jednotlivých míst nebo těch venues, v rámci jakoby nějakého technického zabezpečení a tak, ale třeba i v rámci toho, aby se to vlastně vůbec dalo stihnout. Aby vůbec ty lidi stihli jako přejít z jednoho místa na druhé. Z toho důvodu my máme vlastně na letošek objednaný shuttlebus, který bude jezdit ne po všech těch místech, ale minimálně bude pendlovat mezi v nějakých časech, které jsou zmíněny, které vychází z toho programu, tak bude pendlovat mezi centrem a vlastně tím fajtovým kopcem, protože tam přece jenom ta cesta je docela dlouhá, ale jsou tam i nějaké procházky, takže tam je jako fakt těch aspektů k tomuhle je opravdu hodně. Já to možná řeknu na nějakých konkrétních nebo na nějakých konkrétních příkladech, číslech, že my jsme podle mě byli asi 4x vlastně během roku ve Velké Meziříčí, kde jsme se vždycky sešli s lidmi z týmu z Bezmezu. Procházeli jsme různá místa, na některých jsme byli opakovaně, některá jsme odložili i na další rok, protože jsme věděli, že budeme ve Velké Meziříčí v roce 2027 a výsledek je ten, který vlastně je zveřejněný. Myslím si, že je to jako hodně intenzivní, hodně jakoby v leckerých místech, na leckerých místech po minutách a bude to, myslím, docela zábavné i pro vlastně místní, protože, o což se vlastně vždycky snažíme a co nám říkali v každém tom místě, a jsem strašně dlouho, takže už končím, ale vlastně v každém tom místě, naposledy třeba v Chomutově, fakt za námi jako chodili místní lidi a říkali, že vlastně jim ten festival představil to město, v kterém jako žijou celý život úplně jinak a že vlastně na některých těch místech ani nebyli. Takže i tohle je vlastně pěkné.
1: Tak tentokrát Velké Meziříčí, fúze festivalu Bezmez a Moon Noise teď od čtvrtka 20. do 23. srpna do neděle. My moc děkujeme šéfredaktorovi magazínu Full Moon Michalovi Pařískovi. Díky za povídání. Určitě se podívejte ještě na webové stránky. Promiňte, se chtěl rozloučit určitě.
2: Já jsem chtěl poděkovat v první řadě za pozvání a pozvat samozřejmě všechny. Bohužel teda už nikdo si moc lístek nekoupí, protože máme vyprodáno.
1: Tak to jsou dobré zprávy, ale.
2: Ale tak aspoň třeba následujte a příští rok buďte rychlejší. Děkuju.
0: Děkujeme, Michale.
1: A teď už Karolína Beranová, kterou tam uslyšíte taky.

znám, bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznaj, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný, bohoněze, rozmotám je do

0: 10 hodin 42 minut pondělí 17. srpna, no a náš společný čas je téměř u konce a téměř u konce, přátelé, nechci to úplně říkat, tak malovat čerta na zeď, ale léto je skoro u konce.
1: Ale prosím ale tě, to jako... nejlepší je teprve před námi, přátelé, ano, vůbec se neděste, Sára má dneska asi nějakou špatnou náladu, když tohle říká.
0: Já vidím ten dnešní den sklenici poloprázdnou.
1: Jen pro ten dnešní den, no to je jedno, každopádně...
0: Co pro ten dnešní den, ale pro 25. srpna.
1: Správně to říkáš, nádherný oslý můstek je vidět, že to neděláš poprvé, Sáro. 25. srpna nás totiž čeká třetí a finální letošní Riviera s podtitulem Nehledat a najít.
0: Je to třetí společná série Galerie hlavního města Prahy a právě našeho Rádia Wave pořádaných v malebných zahradách zámku Troja. A opět nabídne bohatý program. Tři koncertní večery s bohatým kulturním programem okolo a to už bylo, takže program nám teď oznámí Kuba.
1: Ano, je to tak. Tak jako na každé Riviéře nebude chybět kromě koncertu také debata Terezy Havlínkové, nakonec na to se jí můžeme taky zeptat, protože ta nás poctí svojí návštěvou dnes v rámci
0: předávky.
1: No a předtím také performativní odhalení sochy Claude od Tomáše Roubala a Viktora Černického. No a co se hudby týče, tak co nás čeká na třetí Riviéře, Sáry?
0: Koncert Dirty Depressa a Arty a taky koncert Candy Pumps.
1: No takže zase je rozhodně o co stát, navíc v tom nádherném malebném prostředí.
0: Máš při západu slunce, protože začátek je už 17.30, tak určitě neváhejte dorazit, čekujte vstupenky a já teda musím říct, že podle sociálních sítí se každá z těch Riviér vlastně víc a víc plní lidmi.
1: Jo, je to tak, no tak to víš, ono to se to chvíli trvá.
0: Ono se to musí rozkřiknout.
1: Rozkejvou, dorazí, že ta Troja taky není nejblíž, ale zároveň je to tam fakt krásný a všem doporučujeme dorazit, protože tenhle večer bude dramaturgicky rozseknutý na krásné části, jak už jsme zmiňovali.
0: Takže 25. srpna, třetí Riviera.
2: Stage Rádia Wave.
3: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.
4: Tell a bitch I can't jump this evil Knievel. I'm about to run you down the church in the steeple. Been baptized in Hollywood in the cathedral. The power of Christ compels me, I'm a demon.

0: 10 hodin a 51 minut k tomu Wanna Cry, Kubo. Chce se ti trošku brečet, trošku už jo, viď?
1: Chce se mi brečet štěstím, ale a to proto, že už je tady s náma ve studiu Tereza Havlínková, kterou jsem dlouho neviděl. No a vidím ji samozřejmě jako vždy velice rád. Ahoj, Terezo.
0: Ahoj.
2: Ahoj všichni za mikrofony před vašimi přijímači prostě. Ahoj všichni, krásné pondělí, doufám, že jste rádi, vy, co vám vadilo horko, že už horko není a prší.
0: No, jasně, prší. A teď dobře. Už co, teď už venku, teď už je zase dusno.
2: Ne, teď už je zase dusno, ale prostě jako myslím si, že to léto už nám jako pomalinku dává jako najevo, že už stačilo.
0: Terezo, jaký ty jsi měla léto? My jsme se taky dlouho neviděli, uvidíme se ve čtvrtek, tak
2: hele,
0: jaký to bylo?
2: Máloletní, dost pracovní, takový dospělácký bych řekla. Mm-hmm. Nebylo to úplně na mojí bingo kartičce, tak nějak. Na mojí prostě mileniálský nikdy nebudu dospělá kartičce, ale bohužel je tomu tak. Nicméně ta práce je samozřejmě i příjemná v mém případě naštěstí, takže třeba dost často jsme se potkávali na Rivierách společně, což je vlastně taková jako dovolená, bych řekla.
0: No a budeš tam mít třetí debatu, tak mohla bys si možná trošku promluvit o tom, jací hosti a hostky tam budou.
2: Čeká nás třetí Riviera příští týden 25. Doufám, že nebude pršet, anebo že to všichni společně nějak zvládneme, pokud jo. A budeme se bavit o trendech, o tom, jak dneska být relevantní, jestli online relevance se nějak jako promítá do našeho žitého života, toho fyzického, a jak vlastně se dá vyrábět kultura, jestli prostě musíme někoho do nekonečna zajímat a případně jak to hacknout. Takže přijde David Laufer, který je mák jakoby online marketingu v kulturní sféře, Nora Třísková z Hard Noise Promotion, která stojí za nejrůznějšími koncerty, a taky se těším na Anešku Horovou, která dělá spoustu obsahu třeba pro Anet X, ale zároveň taky stříhá dokumenty. Takže spousta zajímavých takeů na to, jak vlastně se propagovat, jak se proklestit věcma, který nám nabízí nejrůznější platformy, a jak se nakonec třeba potkat naživo.
0: To si krásně řekla. Nabitý program každopádně nejen v rámci debaty, ale celé té Riviéry. Určitě se koukněte na web, kde můžete si přečíst víc. Přijít 25. srpna. No Kubo, ty už tady na mě mrkáš.
1: Já už mrkám na to, jakože, že si spolu půjdem, víš, tam na Terezu se podívat a na další
0: půjdem,
1: program samozřejmě.
0: Půjdem.
1: Protože prostě malebné zahrady Trojského zámku, to chcete, ať už s programem nebo bez programu, nicméně s programem Rádia Wave rozhodně raději. No a já myslím, že v tuto chvíli už nezbývá, než se rozloučit, no a předat žezlo Tereze Havlínkové. Tak děkujeme a mějte se moc hezky. Ahoj.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Playing you your heart. Bass Victim a Forever Salty. Doufám, že vy jste salty třeba z toho, že jste momentálně vylezli někde z moříčka a užíváte si dovolenou, což bych vám hrozně přála, skoro možná až i záviděla. Nicméně u toho posloucháte Radio Wave, což je skvělý, protože teď nás čekají stále ještě fresh věci z nového nasazování novinek minulý týden, Elamines a Nick Leon. No a potom spousta další hudby čeká nás tady společně i vhled do toho, kam se ještě můžete jít třeba bavit nebo za kulturou a užít si vlastně těch posledních pár letních dní, týdnů, anebo možná klidně i prvních zářijových, protože nabídka je docela pestrá, takže se na to určitě společně podíváme.

0: familiar, pokud vám je známa Austrálie, tak se můžete dneska těšit na Češku Nikolu Ducovou, která v Austrálii žije a propadla ultramaratonskému trailovému běhání. Jaké to je uběhnout víc než 100 kilometrů v australských horách anebo v pouštním outbacku v centrální Austrálii? Jak souvisí traily s jejím osobním rozvojem a další spoustu zajímavých věcí můžete vlastně vyslechnout v rozhovoru s Pavlem Sladkým v nové epizodě cestovatelského podcastu Casablanca. Teď si poslechneme malou ukázku a pokud vás Austrálie a traily a cestování zajímá, tak určitě můžete na webu Rádia Wave v podcastových aplikacích celý díl vyslechnout.
1: My jsme startovali v 7 ráno.
2: Ráno se startuje, takže jako vybíháš za ještě chladného rána.
1: Jo, za chladného rána. My když jsme stáli před startem, tak jsme měli rukavice na sobě, čepice, aby jsme vůbec se udrželi nějak v teple, takže vybíháš za chladného rána.
2: A ta čepice jde dolů třeba do hodiny?
1: No, zhruba. Zhruba do hodiny, možná i malinko dřív. Záleží, jak rychle se jakoby pohybuješ, jak se dokážeš zahřívat. A pak vlastně nastupuje místo čepice síťka, protože to, čím je centrální Austrálie specifická, jsou mouchy, které hledají jakýkoliv vlhký prostor, což jsou samozřejmě...
2: Ocený běžec je ideální.
1: Jo, a oči, nosní dírky, uši. Jo. Takže vyměníš čepici za síťku, aby se schránil. No a ta teplota začne stoupat. My ten rok, co jsme to běželi, tak to nebylo tak strašný. Já myslím, že přes ten den ta nejvyšší teplota byla zhruba kolem 30, možná něco málo přes 30. Ale zase si musíš představit, že to je úplně jiný teplo a že ta centrální Austrálie je jakoby horká, je tam suchý teplo. A pak zase, jakmile začne zapadat slunce, jak to začne klesat. A my zrovna přes ty největší hřebeny, kde v noci nejvíc foukalo, jsme šli právě v noci. A tam si myslím, že opravdu bylo kolem nuly a my jsme na sebe dávali jako vrstvy merína a všeho a bundu proti větru, aby jsme se udrželi v teple. No. Musím říct, že tam je strašně přísná povinná výbava, zrovna na tenhle závod, že nejenom, že máš seznam věcí, které musíš sebou nést a myslím si, že ta moje vesta vážila s tím vším, co jsem musela nést asi 8 nebo 9 kilo, že to bylo fakt jako docela dost. A nejenom, že je ten seznam teda, ale i ty organizátoři, než tě pustějí na ten start, tak procházejí s tebou položku po položce a opravdu to jako kontrolujou. Mm-hmm. A jsou to specifické věci, že oni ti neřeknou, jako musíš mít jenom jako termosvršek s dlouhým rukávem, ale oni říkají, musí to být 100% merino, kontrolují to, protože zase kdyby začalo hořet, tak ten polyester, třeba když by tam byl nějaký podíl polyesteru, tak a ty by se popálil, tak by se na tebe přilepil, takže oni opravdu se tě snaží ochránit jakýmkoliv možným způsobem a zvažují jakoby každý riziko, protože jak jsem říkala, že tam není ten signál a ty občerstvovačky, ty stanice jsou tam daleko od sebe, tak když se tam pak něco stane, tak ty sice máš trackera, můžeš zavolat SOS, ale nikdy nevíš, jak dlouho to bude trvat, než se k tobě někdo dostane.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Sice už nemáme zprávy v celou, ale máme takovou jednu rozsáhlejší zprávu, kterou teď znovu přináší Barbora Zajíčková. Ahoj ještě jednou.
1: Ahoj.
0: Barboro, ty přinášíš takové možná spíš zamyšlení nad tím, jak bude vlastně probíhat teď soud se společností Meta, protože ta teď čelí kvůli platformám Instagram a Facebook vlastně docela silné žalobě několika amerických států. Řekni nám prosím tě, na základě jaké kauzy?
1: Tak americké státy žalují tu společnost na základě toho, že se domnívají, že byly záměrně nastaveny tak, aby přitahovaly mladé uživatele a zároveň podle nich porušují zákony na ochranu soukromí mladistvých.
0: No a jaké teda změny po téhle společnosti americké státy v tomhle procesu požadují?
1: Tak požadují například zavedení rodičovského ověření u dospívajících uživatelů, změnu algoritmů, odstranění některých obrazových filtrů nebo vypnutí automatického přehrávání videí nebo dokonce zákaz vytváření více účtů.
0: No a teď si teda představíme, že tenhle soud dopadne tak, že Meta prohraje. Co by se teda doopravdy mohlo stát?
1: Tak určitě se budou muset výrazně změnit to fungování Instagramu a Facebooku a zároveň to ovlivní spoustu jeho funkcí. Například právě ty algoritmy nebo Instagramové stories by pak třeba nebyly dostupné.
0: No a pokud Meta soud vyhraje, tak se teda předpokládám, nebude asi měnit vůbec nic v tom nastavení.
1: Je to tak.
0: Takže kdy tak budeme asi vědět přibližně víc, protože ten soud v jaké teda fázi, jakože už teď probíhá nebo se spíš chýlí ke konci?
1: Teď bude vlastně zítra bude nějakoby důležité zasedání toho soudního procesu s tím, že myslím si, že to potrvá ještě dlouho, jako všechny soudní procesy se bude táhnout.
0: Takže vy se můžete podívat už brzy na náš web Radia Wave do sekce Wave News, kde tahle zpráva bude viset. Můžete se na ní víc zaměřit a třeba celou tuhle kauzu sledovat, pokud vás zajímá, jak dopadne a jak to promění stávající sociální sítě. Díky moc, Báro. Ahoj.
1: Mně se hezky ahoj.
2: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
3: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
2: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
3: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
2: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

Tahle americká čtveřice Dive existuje už 15 let, za tu dobu vydali 4 desky, pohybují se, jak možná slyšíte, mezi shoegazem a psychedelickým rokem a jejich pátá dlouhohrající nahrávka nám tady přistane už na konci října, což je teda, no bohužel, za chviličku. Bude se jmenovat Zerb s vykřičníkem, ale docela nečekaně ji produkoval AG Cook, který ho můžete znát třeba díky Charlie XCX, no a taky díky hyperpopovému labelu PC Music. Takže jak taková deska bude znít, to je vlastně ve hvězdách. Tady byla taková malá ochutnávka, protože jsme si pouštili jejich novinku s názvem The Fountain. A teď už prověřená časem Samfa a Little Sims, anebo Ava Akira ve výhledu.

0: Ava Akira a Skin za chviličku, Indigo de Souza a nebo February, a taky nás čeká společně 12. hodina. Doufám, že máte už v plánu nějaké příjemné obědové pondělní myšlenky, no a že třeba se vám daří ideálně a dobře.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
3: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
4: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
4: youtube.com/radiowave
1: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Kapela s názvem February takhle 17. srpna dohrává nám taky 12. hodina ve výhledu za pár vteřinek. Potom Raven Lean, Neo Archives, Eclipse a spoustu dalších a taky mimo jiné kulturní typy, takže díky, že posloucháte Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

New Archives a Clips a Maja Maja, tak dešť minimálně tady v Praze na Vinohradech už skončil a třeba máte stále ještě volný týden, minimálně volné pondělí, říkáte si, teď bych třeba si uměla představit nějaký takový menší městský výlet. No a já vás pošlu do Hradce Králové. Ideálně pokud už tam teď momentálně jste, tak neprošvihněte festival Landscape, festival Hradec Králové, protože takhle při pondělku, kdo má chuť na trochu umění, tak většinou v galeriích si na své nepřijde, protože ty jsou zavřené a proto je dobré mít možnost vstoupit do ulic, parků a taky vnitrobloků a nebo na nábřeží a dokonce i do opomíjených míst ve městě, tentokrát konkrétně v Hradci Králové, protože tam probíhá až do konce září dočasné architektonické a umělecké intervence a ty nejsou jenom k pozorování, nejsou to jenom objekty, ale jsou to často i prostě místa a fungují jako takové otázky, které umělecká veřejnost pokládá právě městu Hradec Králové. Na téma využívání veřejného prostoru, kdo třeba ho může vytvářet, kdo ho může využívat a taky třeba jaké vrstvy veřejného prostoru jsme se možná ještě nenaučili vnímat. Vystavujícími jsou mimo jiné třeba Dušan Záhoranský, Kurt Gebauer, Pavel Dušek, Veronika Richterová. No a pokud máte chuť se procházet po městě, tak při procházkách Hradcem Králové dneska můžete třeba vyrazit právě na Landscape Festival a objevovat nejrůznější sochy a intervence.

0: Baby Tate a Jersey. Zvažovali jste někdy, jestli máte dostatečně dobrý vkus, nebo vás možná někdo osočil z toho, že váš vkus není dostatečný a pracujete na jeho tříbení aspoň 15 minut denně? Nová epizoda podcastu Hotspot se zaměřuje právě na fenomén taste maxingu. Všechno se dá evidentně boostovat a maxovat v dnešním světě, no a vytříbený vkus není výjimkou. Cílem právě takového taste maxingu je vylepšení vkusu, a to třeba v oblastech kultury nebo i módy a designu. No a proč se vkus stává v současnosti docela vysokým platidlem a jak ho můžou proměňovat sociální sítě? Budeme zjišťovat v aktuálním dílu právě tohoto podcastu. Vy si můžete pustit celý díl na vašich oblíbených aplikacích na našem webu Rádia Wave. No a teď z aktuálního hotspotu nás čeká malá ukázka.
1: Jedna z věcí, která vlastně, když se díváme, jak třeba lze chápat vkus, je to, že vůbec něco rozlišujeme. Třeba můžeme se dát příklad s vínem, když se nás někdo zeptá, jaký chcem víno, a někdo řekne červený a vlastně nerozlišuje dál, zatímco ten znalec si vybírá. Nebo takový ten typický český příklad toho nevkusu, jako jak se říká, ty Češi ponožky v sandálech, když máme teďkon ty vedra. Když máme takovýhle typ označení něčeho jako nevkusného, tak vůbec nejdřív musíme mít sdílenou představu, že to, jestli člověk má nebo nemá bosí nohy nebo ponožky v sandálech, je něco důležitého. Co pak může být už jako řečený, že to je jako high nebo low, prostě to už je to odsouzení nebo prostě je to v pořádku. Ale mohli bychom si říct, proč vůbec jako to je důležitý, jo? Proč vůbec si to všímat. A pokud my neznáme ty kategorie, ve kterých se třeba pohybují nějaký lidi. Přesně generačně to takhle může skvěle fungovat. Jo? Tam to je taky vidět. Prostě ty slovníky, především to, že ho funguje v hlediska těch

0: starší generace vůči tým mladší, která vlastně jako nerozumí vůbec vlastně, co se odehrává, protože nedokáže ty kategorie vůbec číst. Nedokáže si ani chápat, že to, co se tam odehrává, je záležitostí vkusu.
1: V poslední době se mi čím dál častěji na Instagramu objevují takové obsahy, které se zaměřují na to, jak vkus vytříbit. Mm-hmm. A ono se tomu často taky může říkat taste maxing a hodně těch obsahů vyzdvihuje, že se teda rodíme s nějakým určitým vkusem a naším úkolem je, abychom ho zlepšili, vytříbili. Dá se vůbec vkus tímto způsobem nějak vytrénovat?
0: Aby jsme něco mohli vytrénovávat nebo vymaxovat, tak musíme mít nějakou představu, že ten vkus není jenom různý, ale že je teda nějak hierarchický. A s tím samozřejmě je spojen pojem kulturního kapitálu, který v sociologii se používá výrazně, který vlastně trošku zdůvodňuje, proč se tím vůbec v té sociologii nebo z velké části proč se tím zabývá, protože vlastně říká, že ten vkus vlastně není nevinná záležitost, ale že vlastně je spojena s nějakým statusem a že je spojena s hodnocením ve společnosti a tím pádem i hodnocením lidí. My tím nehodnotíme to obličení, my tím ohodnotíme vlastně toho člověka. A tohle to je nějaký fenomén, který můžeme silně ho historicky můžeme stopovat v 19. 20. století, kdy vlastně se ustavuje taková ta klasická kultura, která teď třeba i v tom formálním vzdělávání je nám předávána, už v knihách, maturita prostě nám říká, co jsou ty knihy, které jsou hodnotné.
1: Taková ta vysoká kultura.
0: Taková ta vysoká kultura. A to je vlastně spojený přesně s nějakou hierarchií. Dejme tomu, od 90. let byla trošku představa, že taková hierarchie možná není, přišla postmoderná, že tyhle ty starý žebříčky jako vlastně už neexistují, že prostě každý se dělá, co chce a je to úplně jedno. Ale byla to spíš taková možná přáníce myšlenky, než by skutečně tyhle ty hierarchie mizely a mohly se nějakým způsobem oslabovat, to možná jo, ale spíš se přeměňovaly do nějakých jiných hierarchií. To znamená, že v tomto smyslu ano, pak když stejně jako jsme si mohli v 50. 60. letech, asi ne třeba u nás, ale určitě bychom našli v západních zemích příručky o tom, jak se vlastně ty lidé mají vzdělat a být kulturní, kultivovat se, vlastně to kultivování, tak vlastně to dneska nemusíme říkat kultivování, řekneme teda taste maxing, jo.

Jana Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Local Natives a New Year's Eve. Ještě než si řekneme, kam dneska vyrazit za živou hudbou, už jsme se dívali směrem k vycházce po uměleckých instalacích v Hradci Králové, ale ještě takové ohlédnutí za festivalovou sezónou, která je stále ještě v plném proudu. Pokud jste nestihli třeba Povaleč festival, který se ve Valči docela těší velkému vyhlasu a letos ho navštívilo několik tisícovek lidí, tak můžete dneska na Starter tak trošku vyrazit v repríze po 8. hodině společně se Starterem. Právě Starter Povaleč stihnul a k Martinovi a Filipovi se ještě přidala taková improvizovaná porota ve složení Tadeus Racety, Veronika Sirotková a Roska Hajková. No a všichni se snažili navzájem nějak vlastně přijít na to, jaké to je, když chcete být v line-upech festivalů, jaké to je, když tam nejste, ale chtěli byste být. A jestli právě třeba takový Starter ve spolupráci s festivaly vám nemůže pomoct se do nějakých line-upů promítnout. Takže jak vlastně složitá je hudební produkce, ale taky distribuce vašeho jména do nejrůznějších kultovních, klubových anebo festivalových žebříčků. Tak to je téma Startéru, který probíhal ve Valči na festivalu a vy si můžete zrekapitulovat všechny poznatky, na které právě tenhle pětičlenný štáb přišel dneska po 8. hodině ve vysílání.
1: Startér. Startér. Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

Dáme takovou odbočku na Slovensko. Členka československé rapové crew Milion Plus se po delší pauze vrací s novým singlem a modří už vědí, že se bavíme o hudebnici, která se jmenuje Sara Rikas. No a čeká nás její aktuální singl V mojich snoch. Její loňský album Já, Sara patřilo mezi ty nejvýraznější rapové debuty dekády. No a po jeho vydání mělo následovat i koncertování. To se ale nakonec nestalo, ale teď možná už přijde to období, kdy bude Sara Rikas představovat svoji hudbu i naživo, protože minimálně tady s tím novinkovým singlem V mojich snoch bych si to už i já docela hodně přála. Protože docela osobité R&B se pořád jako žánrově točí tímhle směrem, ale zároveň už je taky rozkročený mezi rapem a dokonce v něm slyšíme i podle mě strašně zajímavý jako hudební kompozice, který třeba můžu odkazovat až skoro k nějaký jako lidový hudbě. Je to vlastně strašně jako svébytně umíchaný a uvařený single, takže já doufám, že vás tady ten nalomený hlas, ale rozhodně ne zlomené srdíčko, bude doprovázet naším playlistem tak jako mě.

0: Clipping a Say the Name, klidně si řekněte ten název Clipping, a pokud vás tenhle temný rapový závěr naší společné hodinky bavil, tak ještě nás čeká ve výhledu Rikonasty a Popstar, takže nikam neodcházejte. No a potom po celé hodině třeba International Teachers of Pop a jejich ukradený kecky, Chelsea Wolf a spoustu dalších, takže hezký už teď právě odpoledne, za chviličku nás společně čeká 13. hodina.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Iconosty a Popstar, za chviličku třeba International Teachers of Pop nebo Chelsea Wolf a spoustu dalších a taky konečně už ten jeden hudební tip, který jsem si tady pro vás přichystala. Hezký pondělí, máme 13. hodinu.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

International Teachers of Pop a jejich ztracený nebo ukradený možná dokonce kecky. A teď už jsem slibovaný hudební tip. Vy byste mohli chtít dneska vyrazit na velšskou hudební vizionářku, která se jmenuje Kate Le Bon a po 10 letech se vrací do Prahy. Přiváží spolu sebou 7. solovou desku se názvem Michelangelo Dying. No na ní se snažila, aby z toho nahrávání nevzešlo album o zlomeném srdci, ale aby to bylo silnější než taková věc. No a dneska deska nemá žádný lineární děj, ale je to spíš taková koláž roztříštěných vzpomínek a taky smutku nad ztracenou fantazí. Kdo by tohle neznal? Kate Le Bon navazuje na svoje zásadní nahrávky Reward a Pompeii a má od té doby na kontě spoustu producentských úspěchů, takže ta zvuková paleta toho alba bude hodně rozmanitá. Vy si ho můžete vyslechnout, to album nový, a předpokládám, že i nějaký starší věci právě dneska v pražském prostoru Meat Factory. No a večer zahájí Korut, což je experimentální ambientní projekt výtvarnice a taky hudebnice Anny Root, kterou můžete znát z nejrůznějších koncertů anebo právě pro její výtvarnou tvorbu. Takže kdybyste dneska chtěli vyrazit na koncert, tak Meat Factory a Kate Le Bon. Momentálně si ji můžeme i pustit, abyste si osvěžili třeba vzpomínky, pokud její hudbu znáte a máte rádi.

0: On Air s Terezou Havlínkovou.
1: Se nella zona di città.

0: Arlo Parks, a teď budeme zjišťovat, jestli je kariéra drag queen superstar jednodušší než třeba randit. Do živého vysílání potu na festivalu Prague Pride dorazil David Daniel, kterého vy můžete znát dobře z našeho playlistu jako Miss Petty. Řeč byla o flopech, které se ke kariéře i životu nevyhnutelně váží, a taky moderátorská dvojice Eliška a Kas stočili téma na randění a právě vztahy. Teď si poslechneme ukázku, vy celý pot můžete najít na našem webu Rádia Wave, taky v podcastových aplikacích, pokud třeba náhodou jste nebyli na Prideu a ten rozhovor neslyšeli, tady je malá ukázka.
1: Potom samozřejmě v jeden moment se na sebe člověk jako podívá do toho zrcadla a říká si, tak já si možná ten grinder zase stáhnu, zkusíme to. A vlastně jako jsem zjistil, že ten struggle, který jsem měl předtím, vlastně pravděpodobně nebyl zase tak spojený s mým tělem, že pravděpodobně je to moje personality. Protože jako vlastně to dejtování je pro mě pořád vlastně něco, co mi tak nějak jako nejde, nebo já nevím, to asi není něco, co ti má jít, jo, ale prostě...
2: Já mám pocit, že jako by nikomu, ale skoro koho.
3: Je tady někdo, kdo má pocit, že mu randění jde? Zvedněte ruku.
2: Crickets.
3: Dobrý, asi v tom nejsi sama, zlato. Mě zajímá, vždycky jsem hrozně chtěla dejtit nějakou rockstar. A představa, že dej tím někoho, jako seš ty, jako Miss Petty, někoho, kdo prostě vyletí na stage v tom bodíčku, má tam ty dancers, má ty vlasy, je prostě trošku mokrá, ale glitrovaná, ale zároveň se leskne jenom na místech, kde chceš. Chápeš? Pak, jo, pak zaběhne do té backstage, já mám husinu, pak zaběhne do té backstage a je prostě...
1: Se zhroutí.
3: Ne, ale to já nevidím, já jako si tě představuju, víš? A teď jako dělá jenom, tady mi to zatáhněte, jo, a změňte mi barvu hrtěnky rychle, mám ještě 5, 4, 3, 2 a jiná písnička, jo, jako úplně to cítím. Tak a představím si, že ty seš jako prostě moje, jako prostě moje, jo? Tak hrozně jako mám nějaký představy o tobě. Tak mě zajímá, jestli ty lidi, se kterýma randíš, jestli to mají stejně jako já, jestli si říkají, já dej tím rockstar, já dej tím Miss Petty. Ona určitě i v posteli mi bude říkat, chceš vidět moje mega kozy?
2: Takže basically jako chasers.
3: Bude prostě se lesnout jen na správných místech a tak dále. Jako, nebo máš to štěstí a potkáváš neosvícené muže, kteří neznají tvou hudební kariéru?
1: Zaprvé musím říct, že teď si mi nějakým způsobem jakoby... mě prodala mě. Jakože ty jsi to popisovala, já úplně, I need her.
3: Tak vidím, no.
1: Ale tak každopádně je to moc hezká představa, úplně to takhle není i ani teda v té realitě už vůbec ne, právě to, že by se člověk lesknul jenom na těch místech, kde je to žádoucí, že jo? Ale, no, já nevím, jakože určitě už se stalo, že jsem byl párkrát na rande s nějakým klukem, který jako třeba i znal moji tvorbu, a když je to někdo, kdo třeba právě tě má rád skrz tu tvoji hudbu a je to v úzovkách teda, je to, nemám rád to slovo, ale teda fanoušek, tak samozřejmě ta energie na tom rande prostě většinou nemůže být jako úplně správná. Prostě je to...
3: Že to není rovnocenný.
1: No, vlastně, no.
3: Ta diskuze. Takže vlastně, kdybys to jako shrnula, tak raději randíš s lidma, který třeba neznají tvoji tvorbu, jo?
1: A to, já nevím, no prostě...
3: Jako, jako... Dá se to ještě? Dá se, aby prostě jakoby
1: ale,
3: gay...
1: Ale ježišmarja, okej.
2: Okay. Tak neznat Helču.
3: Ne, jako sorry, aby gay v Praze neznal Miss Petty.
1: No, nevím. Jo, určitě se to dá.
3: A už to zažila někdy?
1: Jakože jsem byla na rande s někým, kdo mě nezná.
3: Ano.
1: No.
3: OK.
2: tak jako to je občas randa najít ven s takovým nekulturním člověkem, takový sexy dřevorubec, že jo, co nic neposlouchá, jenom prostě zvuky lesa. Tak...
3: Say no more, to je můj kluk zase, takže...
2: No, why not?
4: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: She was a man. A man she gets.

0: To zní jak Wolf Mother, co něco takového. Island Mint, česká hudební scéna a jejich tsunami se nám tady prohnala playlistem. Takový docela letníky tady bych řekla. A teď nás čeká další letní téma Fasády po 18. hodině a Alena Harceníková, jejich autorka, která se celé léto koupe ve Vltavě. Většina lidí se na ní kouká jako na blázna. No a tak si do nejnovější epizody pozvala krajinářskou architektku Zuzanu Štenberovou, taky milovníci divokého koupání, která jí dokonce dává za pravdu. Přístup k řece by měl být samozřejmostí pro každého. Paříž si vyčistila Seinu, v Berlíně se za koupání ve městě dokonce i protestuje, o Kodani a Curychu ani není potřeba mluvit. No a v nejnovějších Fasádách Alena právě se Zuzanou řeší, proč by evropská města měla ve svých řekách nebo své řeky vracet lidem a jestli třeba Praha i jiná česká města pořád s tímhle úkonem váhají. Taky prozradí, kde se v Česku dá k řece přijít vůbec nejblíž. Takže poslouchejte dneska Fasády, aby vám něco neuteklo, třeba z koupací scény.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harceníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

Amália a whenever you ready, tak až vy budete ready, nebude zrovna pondělí a budete chtít vyrazit na nějakou kulturu, protože vás třeba nadchne výstava a site specific soch a instalací v Hradci Králové, tak mám tady pro vás takovou nabídku, můžete si naplánovat výlet do Brna, pokud v něm momentálně nejste, no protože tam můžete zajít ještě celý podzim, ale jak víme, že výlety jsou lepší v létě, na výstavu do Umělecko-průmyslového muzea v Brně. No a Jan Černý je člověk, kterého asi dobře budete znát jako autora nejrůznějších přehlídek módních, prostě návrháře. S výstavou Flow State přináší tenhle nositel titulu Grand Designer takovou vlastně svoji první solovou výstavu. Je to mladý designer a jeho jméno se často spojovalo třeba s olympijskou kolekcí, ikonickými modely pracovní obuvy prestiže, stejnokroji personálu českého pavilonu na Expo v Osace nedávno a spoustou dalších věcí, které můžete dobře znát, třeba obléká hvězdy na filmovém festivalu v Karlových Varech a podobně. No a kdybyste chtěli jeho tvorbu vidět tak nějak v celku, možná taky v kontextu, jak vypadají jeho odvážné pánské a nebo unisex kolekce, jak pracuje s výtvarným uměním a taky s řemeslem, tak středa až neděle je tady pro vás celý srpen a taky ještě září, říjen a tak dále. Moravská galerie, konkrétně Umělecko-průmyslové muzeum v Brně, nabízí právě výstavu Jana Černého s názvem Flow State. Takže taková výstava, která možná může být celodenní, může se spojit s nějakým větším výletním programem, tak tolik takový nápad na to, jak si naplánovat třeba tenhle aktuální týden. Teď už z dalších novinek z minulého týdne Adéla, která je a tak trochu není v LA.

0: Jíždí za chviličku taky Dominik Fajk a Taige, co by ne, no a potom společně překročíme poslední 14. hodinu, tentokrát nás čeká společná hodinka toho závěrečného typu, ale co by ne, prostě čas plyne a dnešní pondělí není výjimkou. Takže hezký odpoledne společně s Radiem Wave.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Teď se podíváme směrem k Eurovizi, pokud to je něco, co sledujete, ať už třeba z důvodu těch čistě hudebních, národoveckých, anebo prostě třeba čistě takových jako politických, protože i na Eurovizi se odráží nejrůznější stavy a situace jednotlivých zemí, států a podobně. Díváme se na server iRozhlas.cz, kde se dozvídáme, že Eurovize mění svá pravidla. Reaguje tak na kritiku účasti Izraele v nové Eurovizi se navíc ještě bude účastnit Kanada, což si myslím, že s tou kritikou nesouvisí. Populární hudební soutěž totiž zaznamenala samozřejmě kritiku na právě účast Izraele v současné Eurovizi, no a bojkotovala dokonce svojí účastí tuhle situaci i pětice zemí, což už je výrazná kritika podle Eurovize, a tak došlo k zásadní změně, která by se měla týkat pořádání hlavních večerů, tedy semifinále anebo finále. Nově organizace EBU, která sdružuje evropská veřejnoprávní média, včetně třeba Českého rozhlasu a televize, zakotvila, že se soutěž nesmí konat v zemích, které se účastní ozbrojeného konfliktu, nebo v těch v citlivé geopolitické situaci. No a ta by mohla prý ohrozit bezpečnost pořádání akce, to je tedy to oficiální vyjádření, proč se na některé státy bude nyní pohlížet v rámci konání těch hlavních večerů jinak než doposud. Na pořádání toho dalšího ročníku to ale žádný vliv nemá, protože vyhrála Eurovizi bulharská zpěvačka Dara. No a další ročník by měl tedy hostit Burgas na pobřeží Černého moře, a to už příští rok mezi 11. a 15. květnem. Takže jak bude tahle formulka doprovázet Eurovizi dál a jakých států se to konkrétně a jakým způsobem bude týkat, tak to zjistíte na serveru iRozhlas, kde je i o té účasti Kanady další text.

0: tolik Cringe Prince a Who Did? No a teď už se můžeme podívat na to, co vymysleli v aktuálním questu. Letos totiž uvádí takovou letní sérii Side Quest, prostě taková brigáda. No ale místo prodávání zmrzliny se rozhodli v questu rozebírat ty nejzajímavější a nejdůležitější české hry za posledních více než 20 let. No a tak jsme nahlídli do dnešního úhlu pohledu a bereme vás do dob, kdy se třeba takové hry vytvářely. Zasazujeme všechno do historického kontextu a druhý díl se věnuje Euro Truck Simulatoru 2. Tak si poslechneme ukázku a pokud vy byste chtěli se projet Euro Truckem na Simulatoru 2, tak můžete v celém dílu questu už teď na našem webu a v podcastových aplikacích.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
2: Spousta lidí podle mě doteď vlastně neví, že to jako vychází z České republiky, jako ty tvůrci a že vlastně to máme na svědomí, řeknu my, ale nemyslím nás tři samozřejmě.
3: Přitom je to dneska už nejúspěšnější, nevím, jestli vyloženě česká hra, protože tam by se dalo polemizovat s různýma Kingdom Come a mafiema, ale rozhodně SC Software jsou vlastně nejdražší česká herní firma. Už předběhli i Bohemku.
2: Ano, a jsou zároveň jedni z těch, kteří jako kontinuálně se starají o vývoj své vlastní hry už v podstatě 14 let. A zároveň jako myslím si, že třeba i bude dotahovat jako kdybychom to převedli na nějaký procenta, dejme tomu, tak by možná dotahoval nějaký Factorio. Dejme tomu, tak je velmi úspěšný jako příběh, ale je pravda, že jako co se týče toho fanouškovského konstantního fanouškovského zájmu a těch neustále vydávaných DLCček, ať už to jsou jako mapy nebo nový auta, nový náklady, nový scénáře vlastně pro tu hru, tak jako tam skutečně jako se ty autoři starají příkladně, teda musím říct o tu komunitu, a zároveň ta komunita jim to velmi vrací. Nevím, jestli jste někdy zavítali na Reddit jako v rámci Euro Truck Simulatoru. To je skutečně jako to jsou jako kamenováci si vyměňují příběh jako z té hry, ale...
4: Mě tam na tom fascinuje, že vlastně se jim podařilo trefit s tou komunitou něco asi dost specifického, protože kdybys mi řekl, nebo kdybychom si tady povídali o tom, že tady nějaká hra a teď tomu pořád vychází nějaké rozšíření a tohle a tohle.
1: Quest. Hrajeme se s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.

0: Gwendolyn, my jsme už dneska zvali k aktuálnímu hotspotu, kde si můžete ověřit vaše znalosti vzhledem k taste maxingu a zjistit, jestli se náhodou nechcete věnovat vaší chuti a vytříbenosti aspoň 15 minut denně. No a teď je další maxing na obzoru, v podstatě takový domácí zvířátko maxing. Všechno se dá biohacknout a ze všeho můžete chtít vyčerpat úplné maximum i ze života vašich domácích mazlíčků, tedy longevity, whatever that is. Takže experimentální léčba nebo nějaká jako implementace peptidů, prostě dlouhověkost vašich psů a koček je teď něco, co můžete nově pořizovat, samozřejmě za nemalé peníze. Mluvíme o tom na serveru Radia Wave v sekci Wave News. No a společní mazlíčci by měli být s vámi co nejdéle a ve Spojených státech třeba lidé za tento rok utratí přes 165 miliard dolarů v přepočtu asi 3,5 bilionu korun právě za to, aby vaše zvíře, aby jejich zvíře žilo co nejdelší a nejkvalitnější život. Wellness, experimentální léčba a všechny další doplňky, které můžou pomoci k lepšímu životu a delšímu životu, jako třeba terapie červeným světlem, výživové doplňky anebo zapsání zvířat do vědeckých studií a nejrůznějších startupů právě se zaměřením na dlouhověkost, tak to jsou věci, které teď nově můžete dopřávat nejenom sobě, ale i vašim psům, kočičkám a morčatům. No ale veterinářská obec varuje před podobnými experimenty, protože kombinování nejrůznějších léčebných postupů a léků nepodloženými důkazy může zvířatům, stejně jako lidem, třeba spíše ublížit. Takže profesorka Jane Skies z Kalifornské univerzity říká, že všechny neověřené zázračné odvary anebo doplňky můžou naopak třeba zhoršit zdravotní stav zvířete a přesvědčit majitelé se snaží, aby takové problematické látky spíše vysadili, minimálně za ně třeba dál neutráceli. Jak se k tomu staví oficiální věda a jak vlastně můžou být takové věci účinné proti stárnutí a prodloužení života, o tom se dozvíte více na našem webu v sekci Wave News.
1: Stage Radia Wave.
2: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Radia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Radiu Wave.

Kaja, last time that we spoke, to může být docela sentimentální a možná vlastně i melancholický, jak to takhle zní ten název. Kdyby i vy jste si chtěli zavzpomínat na to, kdy jste s někým naposledy mluvili, tak vám tady přináším takový příběh z jednoho letního horkého randícího prostředí. Tím prostředím je Morava a kdybyste si mezi vínem a taky třeba letním nějakým romantickým prostě povídáním chtěli najít svoje místo, tak Gabriela Brázdová přináší audioknihu, jmenuje se Hody a je opravdu o dvou mladých lidech a dvou protančených dnech. Je taková milostná novela ze současnosti, která ale osahává i tradice a očekávání třeba současného venkova v rámci třeba neúplně standardních milostných vzplanutí. Vy se můžete až do září touhletou knihou možná taky ohřát, pokud vás tenhle ten déšť, co momentálně na Vinohradech zuří, třeba vás to úplně neba a místo výletu na Moravu vám třeba doporučíme, nebo si vystačíte právě s touhle audioknihou. Gabriela Brázdová a Hody, audiokniha zdarma u nás na webu. To je takový nápad pro propršené letní srpnové dny.

0: a píšu další písničku. Jednu jsem.
1: Tady u srdce ty jsi jenom sen, my tady rozhodně jenom sen nejsme, my tady jsme z masa a kostí, i když vy nás jenom slyšíte, ale můžete nás i vidět a jak asi správně vidíte. Se mnou ve studiu už Michal Jirý, ahoj.
2: Ahoj.
1: Dneska tě čekají fasády, stejně jako naše posluchačstvo od 18. hodiny a Alena Hrcníková se ráda koupe ve Vltavě. Ty jsi vykoupal v dešti cestou sem do studia, jak ty a řeky?
2: Hele, já taky jsem se někdy vykoupal ve Vltavě, ale už je to docela dávno. No a já mám na koupání v řece nejkrásnější vzpomínky z dětských let, protože jsem dlouhá léta jezdil na letní tábor, který byl u Sázavy, přímo u Sázavy, takže jsme se každé odpoledne v těch vedrech chodili na splav koupat, ale od té doby už vlastně jsem
1: už
2: asi
1: v řece
2: nebyl, už to asi úplně není ono.
1: Tak dneska můžete vyslechnout Alenu a její názor na to, jak by každý měl mít přístup k řece, a to hlavně ve městech, a třeba to přehodnotíte jinak, teda pokud byste rádi do Vltavy, tak spíš jako do té doby, než to je v Modřanech, jo? Cestou dál už bych raději spíš neděkuji. Takže si užívejte vysílání s Michalem, já se loučím, pa?
3: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Foxem série Opener koncertu. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave. A více najdeš na fox2.cz.

0: Vodáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Dang. Dang. Dang. Dang. Dang.

S Caroline Poleček a Jamilou Woods jsme se definitivně překlopili do 15. hodiny. Tereze, která tu byla u mikrofonu přede mnou, se povedlo vykročit ze studia suchou nohou, protože déšť akorát přestal. Já tolik štěstí neměl a do studia jsem dorazil úplně promočený. Tak tu budu usychat během našich společných 3 hodin na rádiu Wave. No, ale k tomu usychání si budeme pouštět hromadu muziky, ale i podcastu. Už za moment nás čeká ukázka z Hergotu, spirituálního podcastu rádia Wave. V dalších hodinách pak Chudáčci nebo Studovna. Určitě se taky mrkneme na nějaké kulturní tipy a v playlistu nebudou chybět hudební novinky. Posloucháte Odpolední on air s Michalem Lirým.

0: DAFO doznívají 19 minut po 15. hodině, no a my přicházíme ke slíbené ukázce z Hergotu. Hostem Hergotu byl básník a slamer Sufjan Masalema, autor sbírky Možnosti přehlíženého, nominované na cenu Jiřího Ortena. Mluvilo se o tom, jak se v jeho poezii potkávají víra, rodinné kořeny na Blízkém východě, česká zkušenost a taky hledání vlastní identity. Tady je z Hergotu ukázka.
1: My už se k tomu možná docela blížíme. V Hergotu nás vždycky zajímá duchovní cesta toho člověka, se kterým mluvíme. Tak jakou roli hrála víra v rodině, ve které si vyrůstal ty? Byl třeba islám součástí každodenního rodinného života? Nebo si k němu musel taky nacházet nějakou postupnou cestu, třeba vlivem těch úplně vnějších okolností?
2: Myslím si, že většina členů naší rodiny jsou věřící. Jakkoliv to nikdy nebylo hlavním tématem naší domácnosti, my jsme vlastně nedodržovali náboženský svátky a nikdo nás do víry ani do náboženství nenutil. Tudíž pro mě i pro mýho bratra to byly naše osobní cesty a to, že jsme oba k té víře našli svoji cestu, je výsledek našeho vlastního hledání a bádání spíš než toho, že by nás do toho dotlačili ať už rodiče nebo třeba ty vnější aspekty. Takže bych řekl, že pro většinu členů naší rodiny do nějaké míry víra důležitá je, ale vždycky to bylo v rovině jen toho osobního, toho, jak to prožívá ten jednotlivec, a ne to, že bychom to prožívali nějak komunitně.
3: Ty máš maminku z Česka.
2: Ano.
3: Takže to znamená, že islám byl tvůj vlastně v uvozovkách výběr. Mohl si vybrat i jiné náboženství, třeba křesťanství. A co tě, proč islám, co tě oslovilo?
2: To, co mě oslovilo, byla ta synkretická rovina toho, že navazuje jak na judaismus, tak i na křesťanství. To, že může být muslimem, ale není to na úkor toho, že bych třeba přišel o Ježíše, nebo o Bibli, nebo o Tóru. Protože ve všech těch božích knihách jsem viděl nějakou hloubku a viděl jsem něco, co mi na nich bylo blízký a s čím jsem se dokázal stotožnit. A u toho islámu právě ta synkretická rovina, která to propojuje a nějakým způsobem uzavírá, bylo něco, co mě oslovilo na první dobrou nebo primárně, ale zároveň to byla i rovina toho, jak jsem rozuměl Bohu. Já myslím, že dřív jsem byl věřící, než jsem se stal muslimem. A moje chápání toho, kým je Bůh, nebo co je ta esence boží, je asi bližší tomu, jak ji formuluje islám, než jaký formuloval třeba křesťanství, judaismus nebo třeba hinduismus. Takže to podle mě byly tyhle ty dva nejdůležitější aspekty, to, že to navazovalo na judaismus, na křesťanství, že jsem ze všech těch zdrojů mohl čerpat a zároveň, že to moje chápání Boha bylo nejbližší právě tomu, jak ji formuloval právě islámská víra.
4: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcast.

0: Rohony doznívá minutu po půl čtvrté a to je přesně čas, kdy se pozveme na koncert.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V pražské Meat Factory dnes od 20 hodin vystoupí velská zpěvačka, kytaristka a hudební producentka Kate LeBron a taky Korut. Kate LeBron se po 10 letech vrací do Prahy a přiváží svou 7. sólovou desku Michelangelo Dying. No a ten večer zahájí Korut, což je experimentální ambient projekt výtvarnice a hudebnice Annie Root. Kate LeBron navazuje na svoje zásadní nahrávky Reward a Pompeji a taky řadu producentských úspěchů od Phonetics on a Non od Horse Girl přes Grammy oceněné All Born Screaming od San Vincent tímhletím novým solovým albem Michelangelo Dying. Propojuje kytary, saxofony i syntezátory do monumentálního a zároveň intimního celku, s nímž Kate LeBron znovu otevírá brány do světa, kde pocit převažuje nad formou. Takže jestli vás to zaujalo, tahle velšská zpěvačka, tak v pražské Meat Factory dnes od 20 hodin.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Starter.
4: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
3: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer.

Ciara Mary Alice Thompson aka Seema, to je její Have Fun. Doufám, že máte taky fun třeba právě u vysílání Rádia Wave, protože před námi je jedna z novinek minulého týdne. Australská hudebnice Nina Girachi, která za loňský albový debut I Love My Computer sbírala nespočet ocenění, se rok od jeho vydání teď připomíná novým singlem Wanna Cry, který natočila s americkým hudebníkem Porterem Robinsonem. Duet je inspirovaný kyberútokem viru WannaCry z roku 2019. No a po Nina Girachi tam vidím taky Sophie and the Giants nebo Mr. Wives.

0: a 51 minut. Sophie and the Giants nám začaly uzavírat první společnou hodinu. V těch zbývajících minutách zazní ještě američtí Twen nebo taky sesterské trio Haim, potom už strojící Fake Mink, Echo 2K a Mechatokem načneme další program. No a v něm nás krom jiného čekají i chudáčci, tedy ukázka z nového dílu. No a když je řeč o chudáčcích, tak vás rovnou pozvu na živé natáčení. 28. srpna se totiž uskuteční v Davidské klubovně podcastovna 2026, a.k.a. Davidské podcastové léto, kde živě vystoupí právě chudáčci, tedy Adam Ernest a Petr Uhlík. No a krom nich tam bude i Slejvák.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Robert Kříž, a.k.a. Bob Bleedy, za námi 6 minut po 16. hodině v odpoledním vysílání Rádia Wave. Naopak před námi kolumbijská zpěvačka a producentka Ella Minus a brooklynský producent Nick Leon na jejich Espiral. Jeden z tracků, které od středy parkují v naší rotaci. Pak taky kanadská písničkářka Charlotte Cardin nebo pražská trojice Role. To je hudba na následující minuty.

0: Role a jejich cesta nás přivádí ke slíbené podcastové ukázce. Letní měsíce a prázdniny jsou taky mimo jiné o cestování. No a jako cestovatelé a letní milovníci se chudáčci poprvé představili na živém nahrávání epizody na letní podcastové scéně. Za přítomnosti svých manželek i maminek sbírali jednoho bludišťáka za druhým a řekli na sebe i to, co není pravda. Vy si teď můžete poslechnout Adama Trnku Ernesta, Petra Uhlíka a jejich postřehy z letišť a exotických destinací.
1: Co letní lásky, Petře?
2: A je. Mám. Nebo tak, ne, to...
1: Tak se zeptáš mě?
2: Ne. Máš?
1: Samozřejmě.
2: Jo. Já si pamatuju na, jako takhle, celkově tábory, jo. Já nevím, jestli jsi to měl stejně. Na každém táboru se musí, podle mě zákonitě, vzniknout táborová láska.
1: Já jsem jezdil na skautsky a byli jsme tam jenom kluci. Což nic samozřejmě nevylučuje, vůbec ne, ale jasně, mě to nepotkávalo.
2: Rozumím, tak já jsem to měl vždycky a vždycky to bylo naprostý fiasko. Vždycky. Bylo to až jako, už jsem si říkal, kde je chyba. Jo? Já jsem dělal všechno, já jsem dělal první, poslední, já jsem byl tak hodný kluk. Možná to bylo tím, že jsem...
1: To byla kuchařka.
2: Ne! Možná, já nevím, čím to fakt bylo. Já si myslím, že jsem byl až moc hodný. To jsem vždycky záviděl, jo? Těm jako takovým těm outsiderům, to byl určitě ty, viď?
1: No to byl spíš ty.
2: Nebyl právě.
1: Jestli
2: já jsem byl outsider naopak, ale...
1: Ty jsi chtěl říct badass, spíš
2: no,
1: než badass. Outsider.
2: No já neumím ještě vyjadřovat se v tomhle smyslu. Děkuju. No a prostě nikdy to nebyl, jakoby prostě nikdy to ničemu, nebo vždycky jo, třeba to i vypadalo chvilku, že to vypadá, že vznikla láska, a pak nastupte do autobusu, jedem a tam si odsedla ode mě. Takže jsem chtěl jenom tohle říct na úvod. Ale pamatuju si jednu lásku, bylo to v mých 10 letech. My jsme jezdili s prarodičema do Chorvatska, i s bráchou a bratrancem a s babičkou. A jeli jsme tam vždycky do nějakého kempu a tam vždycky vznikly nějaké lásky. Můj brácha s bratrancem, wow. Jo, bude to šílený. Připravte se, opravdu. A můj brácha si tam našel nějakou Chorvatku, můj bratranec taky. A oni byli tři sestry, prý. Nebo takhle, ne, ty jsem... Tak, no, tam jde o to právě, ono to bylo takový zvláštní, takový. Oni řekli, že mají třetí sestru a že by mě ráda poznala. Jo.
1: Aha.
2: A bylo to samozřejmě takový úplně, že si říkáš, no tak to je magie.
1: Co jinýho, Petře?
2: Prostě...

0: Tři kluci z Čech, tři holky z Chorvatska a potkají se, chápeš, v jednom kempu, u dědy s babičkou. A já prostě jsem jí chtěl poznat, ale ona se před mnou furt schovávala. A já jsem si říkal, co jsem udělal. A oni to mě vyučili na to, abych potom dělal nějaký věci, kterým oni prý jí řeknou, jo?
1: Ano.
0: A ona prý potom za mnou přijde, když se mi něco povede, nějaká lumpárna.
1: Furt pochybuješ o tom, jestli jsi byl ten outsider.
0: No právě. A my jsme potom odjížděli a já jsem zjistil, že tý holce je 32.
2: Chudáček Petr. Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Prázdniny už jsou hluboko ve své druhé polovině, ale to neznamená, že by nebylo kam vyrazit třeba na festival. Právě naopak, je tu festivalový Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A já tady mám hned dvě pozvánky. V pátek 21. srpna do Karlových Varů. Areál Meandr, kde proběhne Hot Springs 2. Volnočasový areál Meandr se promění v místo, kde se potkává současná hudební scéna, kvalitní street food, osvěžující drinky, chillout zóny a taky VIP lounge, ideální pro setkání s přáteli. No a line-up Izomandias, Ben Cristovao, Nick Tendo, Laudzi, Anet X a nebo Kojo. Takže v Karlových Varech v pátek 21. srpna. No a v tohleto stejné datum taky začne Hip-Hop Camp. Hip-Hop Camp to je mezinárodní hip-hopový festival, který se původně konal každý rok koncem srpna v Hradci Králové. No ale teď v roce 2026 se vrací po šestileté pauze, tentokrát do zcela nového prostředí, areál Kosmo ve Vírově u Karlovic. Bývalá raketová základna ukrytá v lesích nedaleko Plzně nabídne unikátní kulisu pro dvoudenní sraz hiphopové komunity z celé Evropy. Vystoupí Freddie Gibbs, Pragonion, Rest, James Cole, Fakult nebo The Alchemist a mnoho, mnoho dalších. Takže to jsou tipy, kam vyrazit na víkend na festival. My už se teď vracíme zpátky do odpoledního playlistu. Před námi Tyla plus minus nula, anebo taky Hen Oglet.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
4: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
3: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
4: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
3: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

Pražská 40 plus minus 0 a potom zástupci britské scény, kapely Tila a Hen Oglet, ti všichni už jsou za námi krátce před 4:45. No a my teď na chvilku zamíříme do Ameriky se čtveřicí Dive, kteří si už zanedlouho, myslím, že na konci října připíšou do své diskografie pátou dlouhohrající nahrávku. Bude se jmenovat Zirp a trochu nečekaněji produkoval AG Cook, známý ze svojí spolupráce s Charlie XCX nebo taky zakladatel hiphopového labelu PC Music. Tohle album otevírá skladba The Fountain, která je i prvním singlem, no a právě tahle skladba dorazila i k nám do rotace.

S australským hiphopovým triem Shady Nasty se ocitáme v závěru další hodiny. Do celé nás doprovodí New Yorkští Vampire Weekend, no a my už se potom definitivně překlopíme do finální hodiny pondělního On Airu. V téhle hodině jsme se taky zvali v rámci Kulturistánu na festivaly, ale samozřejmě ne každý může za zábavou vyrazit, ať už kvůli práci, škole nebo prostě životu, že jo. Ale i proto je tu pořad Stage a Stage přináší každé pondělí záznam koncertů světové nebo domácí hudební scény. No a dnes od 9 večer můžete ladit koncert písničkářky Courtney Barnett z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Courtney Barnett je australská zpěvačka, která ve své tvorbě propojuje alternativní rock a taky osobité písničkářství s jejím charakteristickým monotónním vokálem a důvtipnými texty. Takže dnes od 9 večer Stage.

textu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Playlist 17. hodiny jsme odpálili s Judelina Segou Bodegou a taky s izraelským duem Lola Marsh. Už za pár minut si pustíme ukázku ze studovny, kde se bavili o tom, co to znamená provádět sociologický výzkum. Pak taky mrkneme na to, jak je to s fast foodovým řetězcem McDonald's a jeho sběrem informací o zákaznících. No, tak to je takový nástin programu 17. hodiny na rádiu Wave. No ale teď už londýnská raperka John Glacier a v Londýně pak ještě chvilku zůstaneme s hudebnicí Kato.

0: Lipkritik v 17 hodin a 17 minut. No a před námi už slíbená ukázka. Nová epizoda podcastu Studovna vám nastíní, jak to bude vypadat, když se zapojíte do sociologického výzkumu. Markéta Plešková a Alexandra Lebric pracovali a zkoumali víru v Česku a úspěch knihy Bílá voda. Co všechno výzkum obnáší, co se naučili a co by doporučili těm, kteří zvažují zapojení do akademické práce. Vy si můžete poslechnout ukázku z nové Studovny a nebo ji rovnou celou najít na webu Rádia Wave v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech dalších podcastových aplikacích.
1: Pro mě byla hrozně zajímavá ta konference, protože to byla první konference vědecká, který jsem se mohla zúčastnit. A dalo mi to nějakou trochu možná odvahu se zapojit do dalších konferencí a sama jako se snažit někam dostat. Takže já jsem teďka byla v dubnu na konferenci prezentovat svoji diplomovou práci a myslím si, že jinak bych se asi neodvážila je tam takhle sama, ale tím, že jsem trochu věděla už, jak to funguje a měla jsem za sebou tohleto setkání, tak to vlastně pro mě nebyla taková výzva. Nebo byla to výzva, ale taková příjemná.
2: A jak zmiňuješ tu diplomku v tomhle ohledu, ty můžeš být sám ten aktivní student, který se někam přihlásí a jede to prezentovat.
1: No já jsem vlastně v roce 2025 obhájila diplomku na žurnalistice a pak jsem se přihlásila společně s mojí vedoucí tady na tuhle konferenci, kterou jsme našli a tematicky to odpovídalo. A napsali jsme abstrakt a přihlásili jsme ho tam a tam nebyly žádný problémy s tím se přihlásit jen tak. A pak mi vlastně napsali, že se mám zúčastnit, takže jsem tam jela. Takže tam nebyl žádný problém.
2: Co to dalo tobě, Alex? Co jsi nejvíc procvičila, naučila?
3: Já souhlasím s Markét, že vlastně mi to taky dodal opravdu odvahu. Mě totiž ten akademický svět předtím strašně imponoval a vlastně byl takový jako neproniknutý, jako že se do něho nedalo proniknout. A vlastně, když jsem se do toho pak zapojila, ono to vlastně stačilo položit jednu otázku, jestli má Bára kapacitu. A najednou jsem se odstla jako v podstatě v srdci toho. A tam jakoby mi začalo docházet, že ano, je to velmi jako impozantní, ale v podstatě všichni ti výzkumníci jsou lidi, kteří

0: jednou byli prostě mnou a že vlastně ty jejich dovednosti jsou naprosto v mém dosahu, a možná ne za rok, ale postupem času. A to mi dodalo obrovskou motivaci a vlastně je to dovednost, kterou používám doteď, že vlastně jako stačí se zeptat a retrospektivně jsem si říkala i, že jsem se měla ptát už během toho studia, že to jsem nemusela čekat, až jako jej dokončím. Takže stačí se prostě zeptat, no.
1: Zaznělo od vás, že vás to bavilo. Mě by, Báro, zajímalo, jak nastavit práci na výzkumu tak, aby ti studující dělali něco smysluplného, aby se právě učili ty nové věci, aby to nebylo jenom, že teď budou dělat nějaké rešerše a vyplňovat tabulky a dělat práci, která na ně zbyde.
2: Tak tohle je věc, která trochu naráží na nějaký temporality toho studia, protože ten výzkum se prostě neudělá za semestr, to se nestane a když se to stane, tak to asi za nic moc nebude stát. Takže tenhle ten vyšegrádský projekt třeba trval 2 roky, jo? A pak ještě další rok a půl jsme teda jako se blížili k té publikaci.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Hej, hej, habibi, lejte ma ajstar po telefoni, anebite se lekuli jom, like, I don't understand, like,

0: Možná občas navštívíte nějakou pobočku jednoho z řetězců rychlého občerstvení. Já to občas v nouzi udělám, no a proto mě docela zaujala newska v naší zprávářské sekci. Pro většinu lidí je rozhodování, proč si dát jídlo z McDonaldu, poměrně jednoduché. Je relativně levné, rychlé a snadno dostupné. Pro McDonald je však otázka, jak si zákazníka udržet, mnohem složitější, a využívá k tomu rozsáhlý systém sběru a analýzy dat. Reportér serveru Wired Reese Rogers nedávno získal kopii svých údajů z věrnostního programu McDonaldu. No a obdržel personalizovaný dokument, který pomocí algoritmů předpovídá jeho další nákup. Zpráva obsahuje podrobnosti o jeho objednávkách, věrnostních bodech a dalších aktivitách spojených s návštěvami řetězce. To by mě ani tak nepřekvapilo, ale tenhle dokument měl celkem 515 stran. Novinář Rogers požádal o kopii svých údajů prostřednictvím Centra ochrany osobních údajů společnosti. Pro představu, 515 stran, to je téměř na hranici rozsáhlého spisu FBI. Server Futurism ve svém článku přirovnává tenhle způsob sledování k praktikám, které kdysi špionážní agentury během studené války používaly vůči významným politickým disidentům. Já ještě doplním, že celá tahle věc se odehrála v Kalifornii. No tak snad to nebude tak horké i se sběrem informací u nás. Celou zprávu, myslím tím tuhle newsku, ne ten 500 stránkový dokument, můžete najít na našem webu Rádia Wave v sekci Wave News, protože my už teď míříme zpátky do odpoledního playlistu, kde na nás čeká Remy Wolf.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harcníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

Radio Wave během prázdnin vyrazilo na spoustu festivalů, kde se točily živé epizody podcastů, no a jedním takovým festivalem byl i Povaleč, kam zavítali chlapci ze Startéru, kde se k Martinovi a Filipovi přidala povolaná porota ve složení Tadeusa Racety, Veronika Sirotková a Roska Hájková. Jak zaujmout dramaturgyni Povalče, co musí song mít, aby uspokojil frontwoman kapely Taige a jak velký ras na produkci bude Tadeus. Reprízu Startéru a záznam živáků se songy festivalových návštěvníků a návštěvnic můžete ladit dnes ve 20 hodin na rádiu Wave.

0: Německo-kanadská zpěvačka Elis Merton dozněla v 17 hodin a 50 minut. No a my se tak ocitáme v závěru pondělního On Airu, protože už za pár minut začnou fasády. Autorka fasád Alena Harciníková se celé léto koupe ve Vltavě a většina lidí na ní kouká jako na blázna. No a tak si do nejnovější epizody pozvala krajinářskou architektku Zuzanu Štemberovou, taky milovnici divokého koupání, která jí možná konečně dá za pravdu. To už se budete muset dozvědět v nové epizodě pořadu o veřejném prostoru a architektuře. Ve 20 hodin pak začne repríza Startéru, no a v 9 večer Stage, kde si můžete poslechnout záznam koncertů písničkářky Courtney Barnes z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Takže program zůstává nabitý i ten večerní. Já se loučím, uslyšíme se zase ve středu a do té doby se mějte krásně, třeba i u poslechu Rádia Wave. Čus!
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Radio Wave.
2: Ahoj, já jsem Alena Harciníková a posloucháte Fasády. Pořad o architektuře a veřejném prostoru. V dnešním teplém dni se podíváme na řeku. Paříž loni po desítkách let znovu otevřela Seinu, ve které se teď v největších vedrech koupou tisíce lidí denně. To, že se v Curychu nebo třeba v Bazileji do práce cestuje po řece, už je také celkem známá věc. Dá se říct, že napříč Evropou a nejenom tam sledujeme trend velkých metropolí, které se vracejí ke svým řekám. Co ale tenhle ten návrat k řece vlastně znamená, jak ho nejlépe provést a jak jsme na tom my v Česku? O tom si dnes budu povídat s krajinářskou architektkou a pedagoškou na Fakultě architektury ČVUT v Praze Zuzanou Štenberovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Nejdřív mě zajímá, co vlastně vy a řeka, jestli už jste se tohle léto někde koupala v řece?
3: No, já jsem vlastně jako v podstatě takový vodní živel, takže pro mě koupání je úplně jako samozřejmá záležitost a já plavu většinou v místech, kde se normálně nikdo nekoupe. Takže ano.
2: A koupala jste se někde v Praze, nebo jaká jsou to místa, kde se obvykle někdo nekoupe a vy tam jste, teď teda hrozí, že tam možná nějací lidé už budou?
3: No, pro mě je standardní koupání v Berounce, která je prostě uživatelsky mnohem příjemnější než Vltava, ale jako ve Vltavě se koupat samozřejmě taky dá, jenom kvůli teplotě vody to není jako zase tak komfortní. No a teď jsme právě přijeli z řeky z Polska, kde se taky vlastně Poláci teda evidentně nějak zvlášť jako nekoupají, ale byla to vlastně místy neskutečně krásná, čistá řeka, místy zase teda jako nebyla pro koupání vůbec vhodná.
2: Já teda, abych neprozrazovala jenom vaše místa, tak prozradím i nějaké moje. Taky jsem vodní živel, taky se chodím hodně koupat a teď konkrétně teda nejvíc chodím do parku u vody v Holešovicích, což teda pak si povíme, jestli je úplně vhodné místo, to by mě taky docela zajímalo, ale hlavně mě zajímá, jestli si myslíte, že jsme výjimky spíš, anebo jestli už Pražáci vlastně k té vodě tíhnou víc, nebo jestli tu můžeme sledovat nějakou tendenci koupání se v řece častěji?
3: No, já myslím, že právě Praha ukazuje, že spíš není jako dostatečně vybavená na koupání. Myslím si, že by se lidi koupali mnohem víc a že by byla to nábřeží prostě plná, kdyby na to byla přizpůsobená. Jinak, protože Češi jsou podle mě národ, který vyrostl na rekreaci u vody a vlastně vodu jako milují, takže ty řeky, které na to jsou vhodné, tak jsou naprosto obleženy teďko.
2: Když začneme takhle úplně od píky, právě přesně jak jste říkala, že jsme národ, který se rád v řece koupal, mě se u toho vždycky teda vybaví Rozmarné léto, což je takový podle mě úplně nejtypičtější film pro to. Tak kdybych se vrátila třeba do Prahy před zhruba 150 lety a šla se projít kolem řeky, tak co bych tam všechno viděla, nebo jak by ten život s tou řekou vlastně v tom městě vypadal v té době?
3: No, myslím, že řeka vlastně dlouhodobě až do vlastně minulého století fungovala především jako zdroj nebo jako místo, jako taková infrastruktura a hlavně vlastně ta změna ve druhé polovině 20. století jako vedla k tomu, že naopak to začalo být jenom jako spíš prostor, který je jako vnímaný spíš jako dopravní nebo jako takový jako ochranný, nastavil se vlastně ochranný režim ve Vltavě. Praha prostě výstavbou nábřeží úplně jako eliminovala přirozený kontakt s vodou a ta přirozená Vltava, která tady tekla, tak byla neskutečně zajímavá. My jsme měli třeba takzvané pražské Benátky, které byly v místě, kde je Štvanice a tam bylo několik ostrovů. Vltava byla, prostě měla řadu ramen, no, který vedly třeba těsně před invalidovnou a tak. Takže jako ten pohyb té řeky byl úplně jiný. Přirozená řeka byla prostě úplně jiná, divoká. Zároveň samozřejmě na ní byla navázaná jako produkce nebo vlastně nějaká výroba, průmysl. Takže postupně se vlastně jako úplně změnila a ten přístup k řece jako speciálně v Praze je vlastně zvláštní, protože ona jako utváří to město, je vlastně její jako hlavní linií komunikační, je vlastně něco, co to město prostě tvarovalo a zároveň se to město od ní odvrací relativně hodně.
2: K té změně se ještě dostaneme, ale vlastně i to, co jste zmiňovala, mě tady třeba zaráží, nebo to na sebe prozradím, že až teprve nedávno jsem zjistila, proč se Rohanskému ostrovu říká ostrov, ačkoliv už to vlastně ostrov moc není, nebo proč tam je třeba ta ulice, která se jmenuje Přístavní, že vlastně tam vedlo jedno z těch ramen. Ale když vlastně mluvíte o změně, tak co bylo předtím? Jak vlastně se chovali lidé k té řece, než teda nastoupil vlastně ten průmysl? Koupali se v ní nějak pravidelně, nebo byla to třeba součást nějaké jako hygieny, nebo jak to vlastně tady fungovalo?
3: No určitě to byla prostě standardně jako řeka, kde nevím, jestli se jako asi rekreačně se příliš lidi nekoupali, ale bylo to místo, kde se teda v některých místech se řeka dala přicházet, někde se využívala prostě pravděpodobně jako vždycky jako zdroj vody a jako byla jako zdroj vody do třeba i do prádelen a pro průmyslová nějaká jako malá zařízení, takže jako poskytovala led v zimě, že jo, Vltava zamrzala ještě docela relativně nedávno, takže se vlastně máme takový, jako máme stavby, to nejsou jenom mlýny, ale třeba ledárny v Bráníku, co jsou úplně ikonické stavby pražského průmyslového dědictví, které jsou navázané na tu řeku, která byla dřív, no, řada vodárenských věží v Praze, která taky jako utváří ten charakter místa.
2: Pak teda vlastně, jak jste zmiňovala, tak přišel nějaký ten zlom, ta změna, ten odklon a abychom nezůstávali pouze u Prahy, ono se to vlastně dělo ve více městech. Já, jak asi už někteří posluchači ví, pocházím z Ústí nad Labem, i tam tohle vlastně je dost vidět a cítit i v tom urbanismu. Tak proč se to dělo? Mně třeba osobně napadají povodně, ale myslím si, že to asi není jediný důvod. Co byly ty důvody odklonu od té řeky?
3: No je to určitě ta bezpečnost, je to jako 100%. Ochrana před povodněmi byla jako vlastně jednou jako jedním z těch hlavních důvodů, proč se ty řeky měnily. Praha celá se právě kvůli tomu zvedala, že jo, to asi je prostě jako známý fakt, že máme minimálně o 4-6 metrů zvednutou úroveň města právě kvůli povodním, ale bylo to i splavnění toků, byla to prostě nějaká jako úplně celkový jako přístup na to, aby se vlastně to město oddělilo vlastně od té řeky, jako izolovalo cíleně kvůli tomu, že vlastně byla využívaná opravdu jako infrastruktura.
2: Takže to mohl být třeba i průmysl.
3: Že určitě, určitě.
2: Jo, že vlastně ty řeky ani nebyly úplně čisté, nebo nebyl ani tam ten záměr takový. Jako
3: byla to, a vždycky to byla taková jako kombinace, jako třeba i s cílem, jako nevím, ty Vltavská kaskáda vznikala jak kvůli zpřístupnění jako řeky, tak kvůli získání energie, tak taky vlastně jeden z důvodů byla zmíněná rekreace, ale to zároveň teda jako sebou nese další vlastně rizika. Bylo to i vytvoření nějaký rezervy jakoby zdrojů vody pro suší období a nějaká prostě regulace toku vůbec na celým jejím, prostě v tom celém rozsahu toho té řeky.
2: Ono se vždycky hrozně lehce hodnotí zpětně, že jsme něco dělali nějak a že teď je to vlastně špatně. Tak myslíte si, že to v té době byla chyba, nebo to byl prostě nějaký průběh, jako ke kterému jsme došli?
3: No, byl to vlastně, byla to reakce a na potřeby lidí. To město prostě na tu řeku reagovalo svým způsobem, jaký bylo vhodné. Určitě tam chyběla nějaká míra respektu k přírodě, která pro nás pořád vlastně v České republice v nějak určitým přístupu jako chybí. My máme řadu legislativy, která je nadnárodní evropská, která opravdu jako velmi dobře pracuje s celým kontextem krajiny, ale nám se to úplně nepropisuje vlastně do toho přístupu našeho takového jako komplexního, který by to vnímal tu krajinu jako celek.
2: Tam vlastně navazuje i ta moje další otázka, protože já už jsem v úvodu vlastně mluvila o Paříži, Curychu. Myslíte si, že tady v Česku vlastně přicházíme na to samé, nebo nám to trvá díl, vracíme se k té řece, nebo nás to teprve čeká?
3: No, tak pro mě to je vlastně pořád taková záhada, protože se mi zdá, že to povědomí o těch vlastně informací spousta, víme jak na to, vlastně těch příkladů je hodně drobných jako změn, co se tady děje, i vlastně to, že jsou instituce, které jako to vnímají úplně jako správným úhlem pohledu, jako je třeba IPR, který opravdu jako se svýma koncepcema, koncepce Pražských břehů jako dokument, tak vlastně nastavil jako úplně správný směr na tu obnovu Vltavy, ale
2: A to, ten koncept je vlastně, ta koncepce je stará už třeba 10-12 let, ne, nebo vlastně docela dlouho. No.
3: A reaguju na ně další dokumenty, umožnilo to vlastně vznik těch dalších jako soutěžních dialogů, třeba na Soutok nebo právě Rohanský ostrov a takhle, takže vlastně těch plánů a projektů je relativně hodně, ale zatím vlastně, když vememe jako celou Vltavu v Praze, tak to tak úplně nevypadá. No, je to takový jako tíživý moment, že asi vlastně realizovat něco takhle složitýho pro tu Prahu není jako jednoduchá záležitost, ale ten posun vlastně vůbec nechápu, že nenastal větší.
2: No tak asi budeme tady potřebovat taky olympiádu, jako byla v Paříži, aby se to někam posunulo. Teď spíš vážně, čí to vlastně může být, nebo čí to je zodpovědnost? Je to zodpovědnost města, Prahy, magistrátu, nebo vlastně celého státu? Kdo se o to stará vlastně?
3: No, tak je to právě jako většina krajiny jako selektivně rozdělená do spousty úseků, takže tím pádem jako nastává velký problém a na složitý projekty se vlastně vždycky potřeba domluvit se spoustu stakeholderů, takže to je jako to, co, kde když není vlastně ze zhora, ze státu jasně daná nějaká koncepce, která i když třeba je napsaná slovně v nějaký strategii, to už určitě dobře je, tak vlastně není pak naplňovaná, tak se neděje. To je prostě velký riziko. A jako pro nás je takové jako vlastně ty řeky jsou v systému spojený říční krajiny takzvaný, která vlastně nepracuje jenom jakoby s tou samotnou řekou, s tím jako vodním tokem, ale s prostorem řeky, což je takový spíš urbanistický termín, to je něco, co se vztahuje k té řece, ale zároveň s celým povodím řeky. To znamená i jako s jíma přítokama, s tím, že je propojená vlastně s dešťovou vodou, že to utváří jeden systém, který má prostě nějaký hydrologický kvality. A vlastně musí se pracovat s ním, což je opravdu ve městě obtížná záležitost.
2: My jsme se o tom vlastně trošku bavili, když jsme řešili, jak funguje kancelář architekta města, tak jsme přesně zmínili, že když vlastně něco chcete změnit na ulici, tak tam je strašně moc lidí, kteří do toho vstupují, kteří mají potřebu nebo vlastně nutnost se vyjádřit, ať už třeba policie kvůli bezpečnosti, nebo vlastně další složky a lidé. Když bych to stáhla fakt na konkrétní místo, už jsme zmiňovali ten park u vody v Holešovicích, což je podle mě dost zdařilá vlastně rekultivace toho parku. Teď po tom, co se to tam vlastně postavilo, tak tam vidím spoustu mých sousedů, kteří tam chodí, je tam ohniště, kde si můžou opékat buřty a klobásky, hodně lidí sedí s vínem s nohama v řece. Tak když přijdu na tohle místo jako krajinářský architekt, dostanu ho teda zadaný, asi na to nebudu jako úplně sama, tak s kým vším tam vlastně musím jednat a co všechno musím řešit, protože vy jste přesně zmínila, to není jedno místo, to je vlastně mnohem větší komplex.
3: No tohle asi jako primárně člověk nedostane zadan jen tak, protože tohle byla samozřejmě architektonická soutěž jako s řadou jako podmínek a požadavků. To znamená, že primárně je to velká snaha vlastně ten prostor jako pojmout opravdu jako kvalitně v celý šíři a což už v té soutěži vlastně nastavuje to nějaký jako koncept toho místa. No a je to minimálně jednání základně s povodím Vltavy, což je úplně ten hlavní subjekt, co je rozhodující pro nábřeží. A pak je to vždycky podle majetku, takže buď je to magistrát hlavního města Prahy, nebo je to městská část, někdy je to ještě k tomu rozdělen, nebo velmi často, to znamená, že třeba 30% je toho, 40% toho, pak jsou to soukromí subjekty, takže to jsou jakoby majetkový vlastně poměry toho místa. A pak je to samozřejmě všechny dotčené instituce přes od jako inženýrských sítí přes další památkové, samozřejmě jako jsme v památkové zóně, i když je to jakoby ta širší památková zóna, tak to je nutno zohlednit. Jako to je prostě všichni, kdo mají jako dotčené orgány toho, bývá to, teď někdo vyčíslil 78 vlastně dotčených orgánů, který když vlastně děláte stavební povolení, tak musíte nějakým způsobem do toho zapracovat, takže to bych jako nerada vyjmenovala tady asi, ale je to jako opravdu dlouhodobý projekt, aby se to povedlo, takže pro mě vlastně vždycky spíš je zázrak, že se něco podaří jako realizovat. Vidíme na tom vždycky sami ty chyby, ale jako myslím si, že postupně se vlastně, pokud se jako vlastně něco takhle složitýho podaří, tak prostě klobouk dolů. No.
2: A napadalo by vás, protože to zní fakt složitě, tak napadá vás třeba nějaký způsob, jak tohle to zjednodušit? Je nějaká cesta, co nám třeba chybí a měli bychom to nějak zapracovat?
3: No, jako mně vlastně z praxe připadá, že nejhorší čas vždycky je, že není zvyk jako projednávat ty věci najednou. To znamená, aby se ty lidi sešli, kteří jsou k tomu dotčen a vlastně dokázali si ty vlastně svoje stanoviska předložit. Protože pokud každý odbor předává jiný svoje stanovisko, tak jdou vždycky zákonitě proti sobě. No a to je něco, co vlastně se buď muždý odbor předává jiný svoje stanovisko, tak jdou vždycky zákonitě proti sobě. No a to je něco, co vlastně se buď může projektovat takovým jako

0: všech těch tak nějakam se dostanete, ale ta kvalita není vlastně vždycky tak dobrá. No.
1: Vy taky učíte na fakultě architektury na ČVUTu, tak co radíte svým studentům, aby udělali jako první, pokud vlastně pracují s krajinou a vztáhneme to k té řece, pokud pracují s řekou, tak když přijdou na to místo, na co se vlastně mají zaměřit, co je to nejdůležitější asi?
0: Pro nás vlastně je ta práce, že to je voda nebo řeka, potoky, to je něco, co vlastně je úplně hlavní součástí navrhování. Je to vlastně skoro všude, kde se to řeší. Ale pro nás je to určitě jako kontext toho místa, protože vlastně nejde, v krajině prostě nejde používat unifikované řešení. A to je to, že musíte to místo opravdu dobře znát. Musíte znát i potřeby ty lidí, kteří tam bydlí, a pracujete taky s časem a s dlouhodobým vývojem. To znamená, jako my nevytváříme nějaký jako jedno místo pro určitý čas nebo jako vlastně nějaký park, nebo tak, který by byl jako někdy hotový. Je potřeba fakt jako počítat s tím aspektem, že ty věci se mají měnit a budou se měnit, budou se prostě postupem doby nějak rozvíjet a zase přizpůsobovat. A to není jako jednoduchá záležitost, protože to jsou další vrstvy, které musíte vlastně v tom místě znát.
1: Jaká je třeba nějaká velká změna, která vás napadá, na kterou je dobré se připravit? Je něco takového?
0: No, tak asi teď, pokud se to vysílá v reálném čase, tak vidíme všichni, že vlastně teď už máme třeba nedostatek vody téměř ve všech řekách. Jako i to, i vlastně jenom to samotné jako kolísání vodní hladiny je vlastně něco, co je jakousím způsobem pro krajinu naprosto stresová záležitost, a nedostatek vody prostě bude ovlivňovat nejenom jako náš pocit, jaký máme prostě v krajině, ale i třeba průmysl, hospodářství a taky jako sociální. Je to vlastně bod, kdy nastává taky jako sociální zlom, protože místa, kde ta voda nebude, prostě budou hůř obyvatelná. Takže jako v globálním aspektu je to jako opravdu jako strašně důležitá záležitost. Takže no a vlastně ta naše snaha o to jako chránit ty řeky znamená, že máme chránit ale jako celý to území té krajiny. To znamená, jsou to i části, které jsou jako mimo města. A samozřejmě to jsou jako hlavně ty zdroje, jsou to jako prameniště, jsou to jako místa, které byly původně součástí jakoby těch toho prostoru řeky, to znamená, jsou to jejich nivy, mokřadní louky, ramena. A není to jenom jako ekologická obnova, ale to je jako vlastně celý přístup ke krajině.
1: Když se podíváme na řeku ve městě, tak já jsem hodně zmiňovala koupání, což je moje oblíbená aktivita tam, ale to samozřejmě není jediná funkce řeky v tom městě, tak jaké jsou ty její funkce teď?
0: No, je to pořád, vlastně musíme pořád myslet, že to je infrastruktura. Samozřejmě, ano, je to tak, je to pořád jako nějaký dopravní koridor a je to jako veřejný prostor a zároveň je to ale ekologický koridor. Jako vlastně ona sama o sobě je to jako ze zákona, každá řeka, každý ten prostor nivy je takzvaný významný krajinný prvek, to znamená jako ze zákona by měl být chráněný, ale když ho vidíme v podstatě, tak tady v Praze řeka jako neslouží ani jako zelená linie, protože ty zpevněná nábřeží prostě naprosto eliminují nějaký život. A to znamená, ten návrat ale možný je, ale je to zároveň, by to vždycky měla být jako rekreační osa. Jsou města, kde se podařilo návrat toho, že se ta řeka dá třeba kompletně celá projít kolem, což je třeba příklad Londýna, kde to teda opravdu jako dlouhodobě nebyl prostor, který byl uživatelsky jako vůbec příjemný, a teďko můžete projít úplně celý Londýn podél Temže po obou stranách. Tak když si představíte Vltavu a kde všude můžete jít kolem řeky, tak se opravdu jako daleko nedostanete, protože u nás je to pořád dost dopravní prostor oddělen. No.
1: Máte ještě třeba v Česku nějaké příklady, které jsou funkční, kde se města hezky vrací k řece?
0: No určitě teďko hrozně pozitivní příklad je Svratka v Brně. To je projekt, který jako splňuje všechny parametry, jakže je to postaveno samozřejmě na protipovodňový ochraně, ale zároveň je to jako rekreační, přírodní, ekologický prostor, sociální. Jako je to paráda.
1: Takže ti by dostali za A. Ty by měli Ačko. A když jste zmiňovala povodně, tak to mě právě také zajímá, protože vlastně to, že jsme se začali od té řeky odvracet, jak už jsme to zmiňovali, mělo nějaký důvod. Ten důvod nezmizel, naopak spíš sílí. V poslední době, v době klimatické krize, budou přicházet momenty, kdy tady budou silné deště v rychlém sledu, pak vlastně ta země často nestíhá, že jo, tu vodu vsáknout. Jak se s tím pracuje teď? Protože když zpřístupníme všechny břehy, tak co se bude dít právě v moment, kdy přijde velká voda?

0: Jako na tohle je opravdu vypracovaná řada strategií, na to vznikly už jako úplně krásné publikace a vlastně ty přístupy měst, kde vlastně pro ně ta voda je jako ohrožujícím elementem, je řada, takže to není vlastně nic, co by se technicky nebylo řešitelné, ale hlavní je vlastně neřešit to jako selektivně, jako jedno místo. Je potřeba pracovat prostě s celým tokem řeky, s celým povodím. Protože pokud se pracuje jenom na jednom místě, tak jenom eliminujete vlastně něco a posouváte problém dál, ale pokud vlastně pracujete s tím povodím, to znamená i s tím, že se třeba voda ve městě ze zpevněných povrchů prostě mnohem líp daří vsakovat v místě, nebo se jako vlastně zároveň znova pracuje i s těma přítokama, s potoky a vlastně s celou tou strukturou, s celým tím systémem, zase znova zpátky, s celou krajinou, protože vlastně nám nepojímá vodu ani krajina, pokud jsou tyhle ty extrémní počasí. Takže jako je to systém, který pracuje vlastně na mnoha místech, takže každý vlastně drobný místo má svůj význam.
1: A když se podíváme na Prahu nebo třeba i na Ústí, protože tam to vždycky ještě dojde ve větším, tak vlastně jaká je jiná možnost, než postavit tam zeď protipovodňovou? A teda mluvíme ještě v moment, kdy třeba ty povodně přímo nepřijdou. Mně napadá řešení, které bylo, myslím, na Rohanském ostrovu, kde vlastně navrhli takovou lagunu, která se bude postupně zatápět a pak zase vlastně vysychat. Jsou ještě nějaká další řešení, která působí trošku víc mile a přístupně, než je postavit zeď?
0: No určitě jsou, jako je to jak od koncipování celých jako staveb, kde můžete pracovat i třeba s tím, že vlastně pokud je to místo, kde je ohrožen, samozřejmě nemůže se stavět přímo jakoby v těch hlavních zónách, kde vlastně ty povodně nastávají. Ale jde třeba o to, že ty stavby můžou být tak, že počítáte s tím, že ty spodní patra, když je velká povodňová vlna, tak protečou, vlastně nespůsobí se ty škody tak radikální. Ale zároveň je to určitě, je to příklad jakoby těch povodňových parků, kde jako vlastně pracujete s nějakou kumulací vody a postupným zasakováním. A to je právě ono, že vlastně na celém tom toku, pokud by vlastně ty místa takovýhle byly, tak ta vlna se jako nejsem teda hydrolog, já jako zase vlastně pracuji s určitým množstvím jenom jako rizika v rámci řeky, ale vlastně je to určitě nějaká jako komplexní jako přístup těch propočtů, kde co vlastně je možné zadržet. A zároveň to město má nějaký způsob, jak s tím pracovat, jsou i jako méně technické řešení, které jako umožňují vlastně mnohem lepší jako komplexní, jako jak zároveň rekreační přístup k vodě, tak i to, že to místo je protipovodňový. To je právě vidět na té zvratce. Tam vlastně to funguje, ten systém.
1: Já si myslím, že ten vztah k té řece ovlivňuje i naše paměť, nebo i když jsem vlastně četla o Paříži, tak tam respondenti, někteří starší zmiňovali, že vlastně do té řeky nepůjdou, i když věří, že je čistá, ale mají tu vzpomínku na to, že čistá nebyla. Někteří dokonce zmiňovali, že tam plavaly mrtvoly a že prostě do té řeky už nevlezou. My máme vlastně podobný problém s bílinou, která v současnosti už vlastně je poměrně čistou řekou. Vrátily se tam dokonce ryby, které tam ani nějakou dobu nežily, protože by tam nepřežily. A stejně vlastně je to pořád vlastně celorepublikově narativ nějaké nejšpinavější řeky. Jak dlouho tohle může trvat? Což vím, že není úplně architektonická otázka, ale zkusím to.
0: Jo, já si naopak jako hodně pamětí míst jako zabývám sama, protože vlastně se zabývám systémem nebo jako svoji jako vědeckou práci mám založenou na právě obnově pamětí míst, která se týká ale jakoby spíš potoků nebo jako drobných vodních toků v Praze, protože to je zase obrácení něco, kde naopak ta paměť jako naprosto chybí. Jo? Takže vlastně to je jako myslím si, že je to vlastně strašně jako zajímavý téma, protože vlastně ten vztah k tomu místu vlastně opravdu jako utváří, se vlastně velmi těžko jako obnovuje a ty způsoby jsou na to jako vlastně docela v různý škále. Ale myslím si, že to, že se jedná třeba o problém čistoty vody, tak tam funguje prostě mnohem lepší informovanost. Jako vlastně jako jasně daný signál, třeba vytvoření taky míst, která jsou jako opravdu jako bezpečná a jsou dobře vyznačená, mají jako dobře založenou jakoby ještě k sobě takovou tu jako další infrastrukturu v tom, že třeba tam jsou i jakoby převlíkárny a ty místa jsou jako jasně viditelné a jsou funkční. To znamená, že ty lidi pak můžou jako snadno pochopit i s tou informací, že třeba ta voda vlastně ten okamžik má tyhle ty hodnoty, jaký má. A už to vlastně se může jako změnit a pak je ta osobní zkušenost, pak může ukázat, že to vlastně není tak, jako taková hruza.
1: Je to pravda, že i já, když jdu vlastně se vykoupat, tak když tam je někdo se mnou, tak se cítím mnohem líp, než v moment, kdy tam jdu sama a všichni i ostatní v parku na mě koukají dost podezřívavě, co to tam vlastně provozuju. A to mě přivádí k otázce, jestli jsou Holešovice vhodné místo, kde se koupat, protože vím, že vlastně třeba čistička v Troje asi není jako úplně ideální místo, kde se koupat kvůli bakteriím, ale i kdybychom to stáhli obecně, ať tady prostě nemluvíme pouze pro Pražáky, tak kde v tom městě je nejlepší si najít to místo, kde se vykoupat?
0: No, já myslím, že vlastně to město má samo jako ty místa utvářet a podporovat, že to nejde nechat na tom, aby si někdo hledal, jestli se tam jako vůbec do vody dostane a jak, protože právě jsou to jako vlastně nikdy ty místa nejsou bezpečné. To je jako zase opravdu jo, někde je docela velký prout a myslím, že ta znalost vlastně té řeky je taky něco, co jako trochu mizí, jo, že jako koupat se v bazénu je samozřejmě ve vodním proudu jako s nějakým rizikem asi nula, ale ta řeka prostě se mění, že jo? Mění se průtoky a mění se kvalita, takže si myslím, že prostě je potřeba jako to dobře znát a vlastně o tom opravdu jako informovat. No.
1: A z hlediska čistoty asi spíš hádám na začátku města než na konci, nebo je to
0: no,
1: úplně jedno už?
0: Já si vlastně těžko úplně říct, protože ty řeky mají naštěstí teda opravdu jako dobrou samočistící schopnost. Jo? Jako Berounka třeba těsně pod Berounem není ke koupání dobrá, o 6-8 kilometrů dál už je to jako mnohem lepší. A pak tam ale jsou vlastně zase další čističky a tam je třeba ten fenomén, že tam není prostě zemědělská produkce kolem. Takže to znamená, že tam se to neznečišťuje těma splavama zemědělství, což je teda další jako faktor, který k tomu přispívá. A ještě taky hodně záleží na tom, jaký je to zrovna samozřejmě období, protože po třeba velkém suchu, když se jako vlastně zase znova jsou jako nastane ty první deště, tak to vlastně splachuje hodně nečistot. Jo. Takže jako ta kvalita vody je prostě kolísavá. To je přírodní prostředí. Není to nic, co by mělo nějakou jako jistotu, ale zároveň to utváří prostě tu velkou radost, že někdy plavete ve velkých vlnách a někdy prostě máte jako míň vody a vidíte, jaký to dno je. Takže to vlastně jako krása samo o sobě.
1: Je to tak, já s tím souhlasím, vybízím každého, ať se jde vykoupat. Ještě mě vlastně zajímá jedno takové víc pojmové rozdělení a to je, že máme říční města a mostní města. Tak je tohle nějaký funkční rozdělení, nebo se to nepoužívá?
0: Jako sama u sebe nevím. Já vnímám spíš jako města, co mají tu řeku jako takový hlavní fenomén a pak města, které jsou vlastně buď mají jako velký jezera anebo moře, ale vlastně všechny se dokážou potom k tomu nějak postavit líp nebo hůř, co myslím, že opravdu ten velký příklad je ta Kodaň, kde i přesto, že to moře je vlastně relativně jako studený, tak se díky tomu vybudování koupacích míst jako neskutečně oživilo. Jo? To je prostě něco, co vypadalo úplně nereálně. A vlastně jedete tam i třeba v listopadu, v prosinci a vidíte, že se lidi koupou i v zimě.
1: Je to pravda. Kodaň jsme ještě nezmínili a to by byla velká škoda, protože já jsem teda v Dánsku byla na Erasmu a krom toho, že se tam lidé koupou i v zimě, tak se často také koupou nazí i ve městě, což taky by pro mě byla zajímavá představa, kdyby jsme měli naháče třeba na náplavce, kteří prostě se jenom slíknou a skočí do vody. A ještě teda mám příběh i z Curychu, kde taky vlastně to koupání je moc příjemné. A opravdu jsem viděla lidi, kteří si zbalili svoje věci do nepromokavého baťohu a svezli
0: plujou
1: se
0: do práce.
1: Přesně no, a plujou do práce, což je krásné teda.
0: No já jenom jako bych vlastně ještě ráda upozornila na to, že to sebou nese neskutečnou jako takovou sociální otevřenost taky, protože vy vlastně, když to město nemá tuhle vrstvu, tak to znamená, že vlastně za přístup do vody si všude platíte. A jako to, že můžou všichni opravdu normálně se během léta koupat, to prostě by mělo být jako naprostá samozřejmost. Takže to si myslím, že vlastně by to město mělo být jako pro všechny a mělo by to samozřejmě pro všechny organismy, ale i pro lidi, jo? Jako teda to koupání. Že vlastně si myslím, že tohle má být jako určitá vlastně sociální rovnost, to by měla být potřeba.
1: Myslíte si, že se někdy dostaneme k tomu vztahu, který má třeba Curych nebo teď nově buduje Paříž, tak my tady v Česku?
0: No, já jsem jako pořád optimista, ale myslím, že teďko za současného stavu prostě přístupu vlády to bude teda obtížnější, to zase bych jako ráda řekla, že to vidím jako, že vlastně pokud odcházejí lidi, kteří jsou jako vzdělaní z toho oboru, z rozhodujících pozic, tak nás jako, nevím, tak ta podpora zhora je prostě strašně důležitá.
1: A když se koukneme ještě na jedince, protože to tady máme taky rádi v pořadu Fasády, tak co byste poradila lidem, kteří se teď třeba rozhodnou, že po tomhle inspirujícím poslechu, že se chtějí teda koupat víc v řece, nebo že se s ní aspoň chtějí třeba víc zblížit, protože to koupání není jediným způsobem, tak co byste jim poradila?
0: No já bych jim asi poradila, pokud můžou, tak ať si zajdou do Mnichova, podívej se na Isaru, což je sice taky taková už jako hodně známá věc, ale zase znova jako fascinující, jakože tím vlastně spíš ne osobně, jako já myslím, že osobně prostě můžete jít s někým ideálně, jděte splavat s někým, koho to baví, to prostě si myslím, že funguje nejlíp. Ale pokud vlastně někdo je spíš jako skeptický, že ta řeka se nedá proměnit, tak bych doporučovala opravdu ten Mnichov a vidět to naživo, protože to, co jako se stalo úplně ze standardního koryta řeky, se silnou jako protipovodňovou ochranou a teď vidíte vlastně neuvěřitelný jako ekologický prostě zelený prostor, kde ta řeka kolísá, vytváří si prostě náplavy písku a štěrku a vlastně v tom si hrajou děti. Je to prostě přírodní hřiště, přírodní koupaliště, nádherné místo, úplně neuvěřitelně živý. Tak to chce vidět.
1: Tak milí posluchači, buď se vydejte tam, anebo kdybyste se chtěli koupat někde v Česku, tak mi klidně dejte vědět, já se ráda koupu, takže vás s sebou někdy třeba vezmu. Vám moc děkuji za rozhovor, myslím si, že to bylo opět dost inspirativní a přeju teda hezký zbytek léta.
0: Tak já moc děkuji a přeju všem, ať se teda jdou vykoupat.
1: Až na cihlu. V rubrice Až na cihlu se vám vždycky snažím doporučit něco, na co se zaměřit, pokud chcete jít v tématu víc do hloubky. Za sebe bych vám určitě doporučila knihu Bodies of Water od Astridy Neimanis. Autorka píše o tělech, vodě a počasí ve feministickém duchu a přichází s myšlenkou, nad kterou přemýšlím od té doby vlastně docela často. Všichni jsme podle ní těla vody a co uděláme vodě, uděláme každému tělu, včetně toho našeho. A protože je léto a všichni si rádi bereme knížky sebou na dovolenou, tak mám ještě jednu knihu, jmenuje se Is River Alive, tedy Je řeka živá, od Roberta McFarlana. Ten jde ještě dál s tímhle tématem a ptá se, jestli mohou být řeky živé bytosti, které bychom měli uznávat nejen ve své fantazii, ale třeba i v zákoně. Knihu staví na třech výpravách, a to do mlžných pralesů a horských potoků v Ekvádoru, k tůním a lagunám v Indii a k divokým řekám Kanady, které bojují s těžbou, znečištěním a přehradami. To všechno propojuje příběhem malého potůčku kousek za jeho domem, kterým protéká vlastně celý jeho život. No a pro ty, co radši poslouchají než čtou, tak mrkněte na BBC Shorts a zadejte si tam klíčové slovo water, tedy voda. Najdete tam krátké audio eseje, se kterými se můžete ponořit do hlubin řek, jezer i moří, klidně jenom ušima. A to už je dneska opravdu všechno. Budu se na vás těšit zase příště a ahoj.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

se plýtvat jako sídlem, ale proč se to nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci megalisenros, chci jen 30 000, chci prostě něco, co mě vizí jen nabíjí. Všichni můžeme mít.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: Čelisti.
1: Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
0: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
0: S Martinem Šolcem a Filipem Černým
1: na rádiu Wave.
4: Ahoj Povaleč, vítejte na živém natáčení Starteru Hitparády neobjevených rádia Wave. Díky, že jste tady a čeká nás společně nádherná hodinka poslechu hudby a možná i nějaké hodnocení.
5: My jsme Martina Filip ze Startéru, vysíláme vlastně každý pondělí v momentech, kdy se soutěží, což je vždycky od října do dubna, řekněme. V dubnu už je potom zase třeba finále, pokud někdo naši hitparádu nezná, tak funguje už od roku 2008, to neznamená, že bychom ji my dva dělali od roku 2008, to bychom asi vypadali trochu jinak. Doufám teda, a že to na nás není znát, jakoby. A vyhráli v minulosti jména jako The Valentines, taky Prázdniny, spoustu dalších. Vždycky vlastně dostanou příležitost ty výherci nahrát single, nahrát videoklip, na to dostanou nějakou finanční podporu od Českého rozhlasu, jsou pozváni na Radio Wave Studio Session. A možná ta úplně nejdůležitější věc těch posledních ročníků je, že si zahrajou na krásných festivalech. Mezi ně patří právě i Povaleč, ale taky Rock for People nebo Colors of Ostrava, Beseda, je jich tam vlastně jako velká hromada. A my si dneska budeme pouštět vaše songy, songy festivalových návštěvníků a návštěvnic, to znamená na chvilku to nebude o těch jménech, které jsou v programu, protože jsme měli pocit, že byste jim taky mohli leckdy závidět, že sem přijedete, sami tvoříte nějakou hudbu a pak se nevidíte v tom programu, což je skandální naprosto.
4: Třeba se nám to dneska podaří vyřešit ještě pro posluchače, kteří nás poslouchají ze záznamu na Českém rozhlasu na rádiu Wave, tak sedíme v nádherném bílém stanu tady na festivalu Povaleč a s Filipem a s našima hostama, který si za chvíli představíme, se koukáme zhruba na stovku lidí, kteří se těší na to, co si dneska pustíme. Tak udělejte obrovský bordel, ať jste slyšet.
5: Děkujeme, děkujeme. A ještě nám řekněte, protože my jsme přijeli s Martinem až teďka, jaký to bylo včera, jak se máte. Slyšel jsem tady už dva lidi dneska říct, že jim je zima, což mě překvapilo. Je tady ještě někomu dalšímu? Ano, tamhle pán se chytá za hlavu, mám to úplně stejně. Mně je třeba vedro, jak to máte vy? Užili jste si to včera?
4: Jo. Tak dobrý. Poslouchá někdo z vás Radio Wave? Hurá, hurá, big up.
5: Super je, že jste tady měli příležitost právě vidět i třeba pár men, který v tom Startéru soutěžili. Včera hrála Meluzína, to je vlastně vítězná kapela toho předchozího ročníku. Dneska hrajou Letmo, Taige, no a taky Curtains Please, který vyhráli v tom uplynulém ročníku. Zítra zase Tashkent, Kule, Aida the Young, takže to propojení je vlastně jakoby mnohem větší, než jsem si myslel. Když jsem to tady sepisoval, tak jsem z toho byl úplně nadšený. A za to může právě třeba i Roska Hajková, jakožto hlavní dramaturgině tohodle festivalu. Pokud jí zaujmou vaše písničky dneska, tak je třeba i šance, Rosko, co myslíš, že by se mohli na Povalči příště objevit. Ahoj.
6: Ahoj. Já myslím, že jo, protože loni jsem se tady nadchla z písničky Letmo a pak jsem jí protlačila našemu kapelnímu týmu a dneska to hraju odpoledne, takže já se na to moc těším.
5: No a v Letmo figuruje právě náš další host.
4: Je to tak, přivítejte prosím Tadeuse Racetyho, je to takový producentský, songwriterský zjevení. Možná jako nejličtější ze všech cherubínů, hrdý Severan a taky byl ve finálové trojici uplynulého ročníku Startéru. Tak obrovský bordel pro Rosku a i pro Tadeuse.
7: Děkuju. Tak zdravím z Povaleče. Jak se máte ještě jedno? To je ono.
5: To je ono, přesně jak říkáš. A v neposlední řadě tady máme Verču Sirotkovou, frontwoman kapely Taige. Spolu s Tadeusem se vlastně potkali v té finálové trojici toho uplynulého ročníku, takže dneska si tady vyzkoušejí trošku novou roli, znají to z toho jakoby soutěžícího, z té role těch soutěžících a dneska budou porodcovat. Tak ahoj Veru.
6: Ahoj, ahoj.
5: Jak se ohledně toho cítíš, ohledně té nové role, kterou si dneska vyzkoušíš?
6: No, to se uvidí až potom rozhodně, jak to dopadne a je to prostě velký přerod, velký zlom. Před rokem jsem byla úplně v té stejné pozici právě jenom toho nervózního člověka na té lavičce, takže, nebo teda ne přímo tady na Povalči, ale bylo to fakt náročný.
4: Veronika Sirotková, obrovský potlesk ještě jednou.
5: My ideálně chceme stihnout těch písniček co nejvíc, tak se do toho už pustíme, jenom ještě rychlej disclaimer. To, že dneska zahraje vaše písnička, neznamená, že se dostala do hitparády, protože my spouštíme ten další ročník až zase v říjnu letošního roku, ale celý ten rok kdykoliv přijímáme vaše písničky.
4: Písničky nám můžete posílat na starter@rozhlas.cz, my si je potom pouštíme vždycky v 8 hodin večer, no a nebo nás taky můžete sledovat na starter.radiowave. Tak už se do toho pustíme.
2: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

0: a co stalo dál?
1: Jsem pak lezl na nějakou horu, ale jako teď jsem se vracel pořád dolů.
0: A ona tam byla pořád s tebou?
1: Nevím, pak už tam nebyla, nevím, bylo to divný.
0: Jo, a stíháš teda?

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave, no a živě na festivalu Povaleč. Tohle byli Hemen Sex a jejich písnička Bazila. Kluci, pojďte sem za náma nahoru. Vy jste nám napsali Zdar, jsme z Brna. Děláme teď album, tohle je teaser. Co k tomu říct? Hudba řekne vše. Hemen Sex out.
1: Zároveň teda jako je potřeba říct, že Hemen Sex inzerují, že hrajou fuck pop, že jsou to čtyři nerozluční kamarádi, co hrajou vlastní vymyšlený žánr, tak k tomu se velmi brzy dostaneme, co za tím žánrem vlastně vidíte, ale možná ještě než dáme slovo klukům, tak bychom se mohli podívat za naší dnešní porotou a rozkajeme nejblíž, tak jestli začneš s hodnocením písničky Bazila.
2: Když to začalo, tak jsem si říkal, že mi to zní jako nějaká australský kapely, tak to mě bavilo a pak jsem byla překvapená z českýho textu, to mi vždycky vlastně přijde jako příjemný překvapení, protože i když už je to častější, tak to pořád není úplná klasika tady u nás.
0: Co Tadeus, Racety a Brno, jak to cítíš?
3: Tak já do Brna nastupuji v říjnu, takže cením. Písnička mi evokovala trochu Kryla a líbilo se mi, taky oceňuju tu češtinu, vím, že to není úplně nejlehčí, že hodně věcí, co tady slýchávám, nebo ve startu, tak bývají v angličtině a ta čeština je prostě vzácná, plně to super. A se mi líbila ta kytara, byla taková hezky rozmístěna, obecně ten mix mi přišel takový čistý, že všecko je srozumitelný a jo, jako přišlo mi to fajn. Přemýšlím, co vám říct, co by vám mohlo pomoct. Spíš to, ty chvály jsou jednoduchý, ale spíš je důležitý podle najít něco, jako, co by se dalo vylepšit, ale záleží, jak to cítíte asi vy, podle mě. Jestli vám to přijde kompletní, tak to je asi nejdůležitější, jestli to vyjadřuje to, co je pro vás důležitý. Jakože řemeslně mi to přišlo fajn, jako. Možná bych trošku si vyhrál víc tou basou ještě. Ten baseline vždycky jako dodá hodně.
0: Já se chci zeptat ještě Veroniky, ty jsi vystudovaná zpěvačka, mimo jiné, a mě by zajímalo, co zpěv u kluku. Máš tam k tomu něco z profesního hlediska?
4: Mně se ten zpěv moc líbil, i přesně vlastně s tou češtinou, mi přišlo super, že to bylo jako krásně jako rozumět, ale vlastně jenom mě napadlo, že možná až jako pro mě v tom mixu až moc jakoby vylejzal úplně dopředu, že mi přišlo, že by mohl být trošičku víc jako nějak zapuštěný, že mi přišel trošku oddělený od té hudby, tak to jako, že bych si představila, že by tam mohl ještě nějak víc jako zaplout, ale spíš jako v tom mixu, ale vlastně chtěla jsem vyzvihnout právě to, jak máš jako, nebo teda spíš, ne, nikdo z vás, jak jsem si to úplně představila, takže ten hlas mi přišel hrozně hezky jako znělej, fakt hezky posazený.
1: To, jak zní skladby, kde není rozumět zpěvu, si možná ještě dneska vyzkoušíme, pak možná zpětně budeš nahlížet na tohleto jako na nějaký luxus, který ti bude chybět, ale uvidíme, co se bude dít. Já bych nechtěl vzpomínat na Duklu, jako co se týká instrumentálu, v to vůbec, jako nějaký atmosféry, ale napadlo mě to ve frázování a melodiích toho vokálu. Tam jsem si trošku vzpomněla Lukáše Vidru, hlavně kvůli takovému tomu umělému prodlužování těch krátkých samohlásek, jako. Ale je škoda, že tady nemáme zpěváka, aby jsme ho mohli s tímhletím konfrontovat. Tak teďka už konečně přichází čas na vás, kluci, tak co říkáte na feedback tady naší dnešní poroty. A koukám z vašeho Instagramu, že už jste jako docela dost propojený s dalšíma jménama z Brna, hrajete třeba s Karamel, taky s raperem Sebe, takže o koncerty možná není nouze.
5: No, za prvý teda přirovnání s Duklou neslyšíme poprvé tady s tím songem. A o koncerty jako není nouze v Brně, protože v Brně jsme tak nějak jakože vyrostli a docela se tam jakoby projeli přes ty kluby. Ale teďka jakoby, no teď se uvidí, co bude. Teďka děláme album a tohle je takovej jakoby právě takový, že jakoby tady jsme tak jako hledali ten zvuk tady na tom singlu, protože jsme to nahrávali jako v novém studiu u Dominika Luži. A teďka u něj děláme právě nový album s tím, že jsme se tak jako někam jakoby, chcem se s tím jako někam dostat a udělat to víc jako vlastní, no.
0: Kdy se na to album můžeme těšit, kdy bude hotový a ještě mě zajímá, jak dlouho už fungujete jako kapela, jak moc nový projekt Hemen Sex jsou?
5: Album bude tak jen listopad, myslím, něco takového. A jak dlouho fungujeme, my jsme v Brně jakože aktivně hráli třeba dva roky, rok a půl, dva roky a předtím jsme tak jako celili ve zkušebně třeba dva roky taky.
1: A možná ještě na úplný závěr k tomu vašemu nově vymyšlenému žánru, k tomu fuck popu. Jak to máme chápat? Naznačuje to nějaký třeba konkrétní momenty nebo situace, ke kterým si myslíte, že je vaše hudba vhodná?
5: Jo, ale hlavně to kvůli tomu, že právě Honza, náš zpěvák, který tady není a který píše texty všechny.
1: Má rád sex hodně teda, nebo?
5: Taky, ale hlavně všechny píše o holkách a ne vždycky o té stejný.
1: Jo, dobře. Takže snídaně trošku jinak, už to chápu celý.
0: No vida, to nebyla reakce na to, co jsi říkala další kapela, kterou si pustíme. Kluci, hrozně moc děkujeme, obrovský potlesk pro Hemensex.

0: Kapela Novida, jejich track Skoro ve startéru na Radio Wave. Máme tady někoho z kapely?
1: To je ten moment, kdy dopředu kapela řekne, že tu bude na hodnocení jejich písnička a potom se neobjeví, tak možná při další bychom to měli nejdřív sondovat. Možná ještě někde spinkají ve stanu.

0: Je to možný, ale my si poradíme i bez jejich přítomnosti, protože trošku tu jejich přítomnost cítíme právě skrz písničku. Tak k ním řeknu, co nám poslali. Naše kapela funguje už 5. rokem a máme za sebou spoustu krásných koncertů, avšak brzy pustíme naše druhé album, které se vydává jiným směrem než naše původní tvorba a my jsme zvědaví, jestli tento směr posluchače bude bavit. Píseň Skoro je poslední písní ve zmiňovaném albu. Takže zavírák.
1: Tak, baví tenhle zavírák naší porotu, Verčo, jak to cítíš?
2: Mě to docela fakt bavilo, já mám docela ráda tyhle ty takový jako šílný nějaký basový linky a jak se to prostě tak jako valí. Můžu si to představit hodně naživo, že mě to plně bavilo, že bych se na to jako trsla. Chápu, že s tím zpěvem ano, tady opravdu tam nebylo, já jsem tomu teda úplně nerozuměla. Ale zase vlastně nevím, jako co bych si dokázala představit, že by tam přišlo za tu zpěvovou linku. Jako čekala jsem hrozně, byla jsem zvědavá, co přijde a asi mě to nepřekvapilo a jako možná bych si uměla představit něco nějak výraznějšího, ale ta hudba mě bavila moc, takže tak.
0: Mě přijde super tohle týzování, když slyšíte tu kapelu poprvé a nevíte vůbec, jestli se začne zpívat, jako, a pak přišel ten moment, tak Rosko, u předchozí písničky se byla překvapená češtinou, tady možná ještě víc, ne?
3: Tady jsem byla překvapená, že ten zpěv vůbec přišel. Chvíli jsem si říkala, že to nedopadne, což by mi asi ani nevadilo. Já obecně nejsem fanoušek zpěvu vlastně v písničkách. Ne, to zní hrozně. Ale mám ráda jenom instrumentální věci, to jsem chtěla říct. Ale já jsem byla překvapená, že byl takovej hodnej. Mně nenapadá lepší slovo, že jsem čekala si něco tvrdšího. Ale jakoby přišlo mi to dobrý, jenom jsem čekala něco jiného vlastně.
0: Pracuje to s tím kontrastem, no některé kapely to mají, že to zní veselé a pak mají smutné texty, pak jsou ty kapely, které mají tvrdý kytary, prostě valí to, jak říkala Verča, ale vlastně ten zpěv se tam tak jako hladivě posadí.
1: Každopádně už víte, jak se dostat na festival Povaleč do line-upu, stačí, když nebudete zpívat a vyjde to.
0: No k tomu valení, Rosko, tak ty jakožto hlavní dramaturgině tady je zrovna jakoby takováhle energie a to, že prostě je to takový ten nezastavitelný vlak, něco, co může třeba zvýšit šance projektům, kapelám. Je to něco, po čem ty jdeš? V rámci programu Povalče.
3: Tak my o sobě tvrdíme, že jsme multižánrový festival, myslím, že se nám to dost daří, takže i přesto, že každý v tom kapelním týmu máme nějaký preference, tak se snažíme, i když jako je to samozřejmě nějak subjektivně zabarvený, nějak víc celkově objektivněji nahlížet na všechny ty žánry a kapely. Takže si myslím, že jakoby ne.
0: Dobře. Abych poprosil, aby teďka objektivně nahlížel na skladbu od kapely Novida právě Tadeus, který teda častokrát switchuje mezi angličtinou, češtinou, switchuje i mezi různými hudebními projekty, protože krom zmíněných Letmo samozřejmě figuruje taky jako solista. Tak Tádo, jak to na tebe zapůsobilo?
4: Tak první věc, mně se to líbilo a jestli to teď kluci posloucháte někde na záznamu, tak mi připomínáte Bloody Valentine. Takový český My Bloody Valentine, což tady podle mě chybí a tu kapelu mám moc rád. Ale to intro mi přišlo trochu dlouhý, ale jestli to je nakonec alba, tak možná bych to zkousnul, ale spíš bych to asi možná i vypnul po nějaký době, jakože není to... Ten zpěv...
0: A to ještě nevíš, jak je dlouhá ta písnička, jo?
1: Ajajajajajaj.
4: Asi ta struktura je pro mě třeba dost důležitá, pokud na to nemám náladu, tak prostě to je skip, že jo? Ale já nemám rád dlouhý intra, okej? Ale sám je dělám, takže jsem trochu hypokrit teďka. Ale možná bych trošku vytáhnul vokály, srozumitelnost, tím sám mám problém, že se na to vždycky zaměřuju ostatních. Ten text by mě zajímal, ale možná se stylem zpěvu to je trochu těžší, takže to chápu, že to má nějaký grit a tak. A ještě jste zmínili, že doufáte, že to bude líbit posluchačům, podle mě je důležitý, aby se to líbilo vám samotným, abyste se nepodřizovali, tomu to se bude líbit, protože to podle mě umělců nefunguje a většinou pak dělají docela mid věci. To je všecko.
1: To zní rozumně, tak pojďme vzkázat mixing inženýrům od kapely Hemen Sex a od kapely No Vida, aby se zafollowovali na soušlech a pak ty zpěvy budou na správný úrovni, poměrově. Vy pořád posloucháte Starter, hit parádu neobjevených na rádiu Wave a živě z festivalu Povaleč. A mě teď zajímá, jestli tady máme někoho z projektu Ausletná.
0: Ausletný, že by přijeli kluci.
1: Ausletný.
0: No. Tady seš, ale chvilku ti to trvalo, jako jestli se přihlásíš nebo ne, prostě nebyl jsi jistý, víš, co to teď
1: poprava,
0: bude
1: normálně,
0: znamená, okay. Že si k nám takhle přisedneš, prosím, na pódium, neboj se.
1: obrovský potlesk za odvahu.
0: A teď potěšíme kohokoliv, kdo holduje rapu, protože si pouštíme skladbu s názvem Lyrický blok. Tady to je.
5: Starter.
6: Starter.
5: Hit paráda neobjevených.
7: 1, 2, 3, slyšíme se. Vážení posluchači, přeji krásný dobrý den. Ze všeho toho povídání a zpívání začínáme mít u nás ve studiu trošičku lyrický blok.

0: chci chodit, auto se blízké a žít a snít, pak večer pivo pít, nakopat je doprava se na vele, řídit si byt, přijít na místo, kde se budu bavit, na gauči se hezky uvelevit, podělat jít studio a poslouchat pak, jak že jsem starý, že nemám na tabák, když potom na tvůj koncert půjdu, na to, abych měl sluci pomlený, budu zpívat, pak zpívat, na strahovém lítat, a že když budeme brzo, nebudu zazpívat, jediná věc, co si dobytuje gauč, i když mi tam naroste pivný bauč, smát se pak spát, pěkný věc jen tak dál, co je hlavní nestratit a na kaleny repovat. Okay.
1: Ausletná lirický blok Big Up. Já už mezi náma vítám Wolfganga z projektu Ausletná. Ahoj.
2: Amadeus dorazil. Ahoj. Ahoj, ahoj. Prosím tě, když má člověk lirický blok a neví, o čem psát texty, jak se z toho nakonec jakoby dostane diss track? Ty jsi tam disil hodně lidí teda.
3: Já vlastně nerapuju, já jsem jenom producent, já mám ještě dva členy, který vymýšlejí ty texty a já jako dělám ty beaty a tak.
2: Děláš beaty a k tomu koriguješ jejich flows, anebo to je necháváš prostě, ať si dělej po svém?
3: Oni si to vymýšlejí jako sami všechno.
2: Že to bude to trochu jedno, prostě ty uděláš ten beat a...
3: Tak ono je to dobrý vždycky, takže...
2: Když no ale to... tak minimálně je navedeš právě náladou jako toho instra, je to tak, že ty nejdřív navaříš a kluci potom do toho...
3: No my na tom pracujeme jako společně i na těch beatech, jakože všichni tři, ale já to všechno jako nahrávám a tak většinou.
2: Super, pak se k tobě vrátím, ještě pojďme rychle na komentáře. Tadeáši, co ty a rap?
4: No tak já někdy rapuju tamhle s holkama, mám rád rap. Ale jinak produkce se mi líbila, byla fakt, já mám rád ty taneční věci, takže to ocenuju a měl to dobrou basu, dobrý beat, bylo to líbivý, šlo to rovno, nebylo tam dlouhý intro, nevím na čem zapracovat. Já mám rád, když se s rapem jako mít, a to je strašně subjektivní, já jsem hrozně neobjektivní, ale když tam jako někdo dropne nějakou hezkou melodii třeba nebo nějaký jako hook, tak to by bylo taky možná zajímavý. Já reálně nevím, co na to říct, jako dělejte, co vás baví a podle mě to bude fajn. Budujte si svůj vlastně autentický styl a podle mě to bude mít úspěch, mně se to líbí, je to... Jo, proč ne?
1: My s Filipem máme ještě to štěstí, že ty tracky můžeme slyšet před vysíláním, když je vybíráme, takže je slyšíme doma v klidu se skvělým zvukem a jenom chci dát big up za produkci, protože to zní skvěle a je to dobře smíchaný, takže gratulky.
3: Jsme nahrávali u mě doma.
2: Nice. Máš název Děkuju. Svýho domácího studia? Jestli prosím? Máš název svýho domácího studia, říkáš mu nějak?
3: No, asi ne, prostě studio. Klasika.
2: Klasika. Vy o sobě píšete, jste teda tři, že jo, a říkáte milí hodní kluci, co dělají milou a hodnou hudbu. To je poměrně jakoby netradiční bio na rapovou tříčlenou skupinu.
3: Tak my si z toho děláme tak jako srandu trochu, že... Nechceme být seriózní moc a hlavně je to zábava.
2: OK, ale podesit umíte, ten track se hlavně opírá třeba do lidí, kteří jakoby nevyrůstali v tak tíživých podmínkách jako vy, přitom jste ale zletný, tak...
3: No právě, jako tím, to si právě děláme srandu z toho, že vlastně to nemáme tak těžký, jako...
2: Já už zjišťuji, že to je šíleně meta vlastně, ten váš projekt. Verčo, jak to na tebe působilo?
5: Mně se to fakt moc líbilo, já teda jako rap za stolik neposlouchám, ale ten beat mi přišel strašně dobrý, ta produkce se mi fakt hrozně líbila a úplně mi to jako rozkejvalo, takže to mi přišlo fakt dobrý. Hrozně se mi taky líbilo ta tematika toho textu, právě to mám jakoby ráda, když někdo mluví o tom, že je chudej, nebo prostě, že jako je, tak tobě máma koupí všechno, to se mi fakt líbilo. A vlastně jediné, co mě u toho napadlo, co by se mi třeba líbilo trochu jako pozměnit, nebo přišlo mi, že právě na tom vokálu, jako, že mi přišlo, že to znělo trošku, jako kdyby to bylo, některé části mi přišly jako trochu jako nahraný třeba jako na první take nebo něco takového, tak to jako to mě tak jenom přišlo, že jsem si říkala, to by mohlo být ještě trošku takový jako víc sosy, nevím, ale fakt se mi to moc líbilo. No.
3: Děkuju.
2: Já jsem cítil nějakou protichudnost teda právě jako v tom, co říká ten beat, že to bude za track a právě jak tam pak znějí kluci, protože, a to si myslím, že se týká potom právě i toho míchání a té tvojí role, že na to, jak vlastně jakoby tepavej a elektronický ten beat je, takže potom jsou strašně jakoby suchý ty jejich rapy, hlavně v tom, jak jsou potom zamíchaný, víš, že bych tam úplně čekal nějaký jakoby nějaký delay, nějaký reverb, že se to do toho víc zapustí, ale vlastně možná jako v tom je i to kouzlo.
1: Já jsem chtěl říct, vůbec ho neposlouchej. Teď.
2: Jo, to je taky dobrý nápad. Všechno, co tady říkáme, si jenom myslíme po vzoru Matěje Belka samozřejmě, jak to měla Roska Hajková.
6: Já jsem chtěla jenom dodat, že si myslím, že to bude hrozně makat naživo. Že jako to, co říkáš ty, mi dává smysl a souhlasím a myslím si, že potom, když to uslyší člověk na koncertě, tak to bude libový.
2: Naznačuješ něco?
6: Ne.
2: Že by třeba byli příští rok na Povalči?
6: Tak to záleží, jestli nám pošlou maila a nahrávku a my se na nich shodneme. Ale jako vzhledem k okolnostem si myslím, že se to rozhodně kdykoliv může stát.
2: Co říká Wolfgang na případnou možnost vystoupit tady?
3: To zní dobře.
2: Wolfgang říká, že to zní dobře a my říkáme, že to znělo dobře obecně. Martina, máš ještě k tomu něco?
1: Mám jenom poslední věc, takový producentský request. Pošle nám potom vyklírovanou verzi, ať si to můžeme pustit i ve vysílání. Vy jste to tady slyšeli v plný palbě. Tak děkujeme a obrovský potlesk. OK, no tak si to pojď uvíst. Stala se nám věc, máme tady ještě druhou píseň přímo od tebe, tak dostaneš tu čest, že tady s námi můžeš sedět ještě chvíli a pojď si to představit.
3: Tohle je z mojí vlastní tvorby, taky to nahrávám u sebe doma, všechno, všechny nástroje a to. A jmenuje se to Cold as a Rock, je to z mýho posledního EPčka na Bandcampu.
2: Vám to ještě neřekli, prosím vás, zbytek dnešního startéru živě pouštíme už jenom písničky od Wolfganga, právě už jakoby neodejde z pódia. Tak tady je Wolf Heinrich a jeho Cold as a Rock.

0: Tak obrovský bordel, ještě jednou pohleď. My jsme si s Filipem nebyli jistý výběrem tohohle tracku z toho důvodu, že tam je strašně tenká hranice mezi tím, jak moc je to on purpose, jak to zní, a jak moc je to omyl. Po tvojí předchozí produkci tak je nám naprosto jasný, že to omyl rozhodně nebyl a v podstatě to milujem a jsem strašně šťastný, že to tady teďka máme a možná pojďme rovnou k porotě.
1: Já jsem úplně jako překvapený. Kluk je plný překvapení, jak moc jste překvapený vy, Rosko, začni třeba.
2: Já jsem hodně překvapená. Já když nerozumím, nebo jinak, mně se často stává, že nedokážu rozeznat jazyk zpěvu v písničkách a musím se na to strašně soustředit a pak nezvládám se soustředit na nic jiného. A tady jsem reálně zjistila, že je to anglicky až ve chvíli, kdy jsem ti koukala přes rameno a přečetla jsem si název. Já jsem nebyla schopná se od tohohle odprostit, ale... Že mi to příjemný, takový, co bych si pustila, až půjdu spát.
1: Wolfe, je to neuvěřitelný, my jsme dokonce jakoby zamýšleli tohleto pořadí, opravdu, že po lyrickém bloku přijde tenhle song a vůbec jsme netušili, že to je od stejného autora. To, že se jakoby z producenta hiphopových tracků ukáže, že jsi ještě MJ Lenderman, to je docela jako překvapivý. A dokonce ho máš na tričku, což si všímám až teďka po tom, co jsem to řekl, já předávám slovo, už nemůžu, tak Tádo.
3: Tak mě jako překvapí málo co, málo kdy, ale teď jsem docela překvapený a jsem docela impressed a musím říct, že se mi líbí tvoje barva hlasu, že je dost unikátní, jakože... To mě asi překvapilo hodně, hezky položený. Možná mi trochu trhala uši ta kytara, možná trošku ještě asi lepší mix, možná aby trochu víc zapadla k tomu beatu a k té base. A je to takový celý, připomíná mi to nějaký trošku podzim nebo něco, jako je to něco, co bych si taky pustil na nějaký procházce, když je podzim a je to takový melancholický. A líbilo se mi to a je poznat, že víš, co děláš produkčně, že ty věci jsou situované na schvál, že jsi použil správný množství nějaký jako špíny nebo nějakého jakoby zvuku k tomu, aby to vytvořilo nějakou barvu nebo kontrast a je to poznat vzhledem k tomu, co jsem i slyšel od tebe předtím, takže i producentským musím dát jako hands up, je to super.
4: Děkuju moc.
1: Podle mě si úplně perfektně vystihl takovou tu jako ledabilost a to slekerství prostě v tom vokálu, víš, že to zní, že se trápíš, což je podle mě jakoby pro tenhle ten žánr dost důležitý, ale zároveň seš trochu v pohodě, že jo, to je takový ten Kurt Weill prostě jako všechno mi padá na hlavu, ale zároveň prostě jedu po dálnici a čeká mě jako dlouhá cesta, to je... Že v sobě budeš mít tady ty dvě polohy, jsem opravdu nečekal a možná by tě kluci někdy měli pustit jako k majku i ve vašem druhém projektu. Myslím si, že by to nebylo na škodu trošku propojit oba Wolfy prostě mezi sebou. Verčo, co ty?
5: Mně se to taky moc líbilo, zase tam byl hrozně dobrý takový groove, zase jsem jako se tak pohupovala, takže to mi přišlo super, mám taky ráda ten zvuk jako těch špinavějších, ta špinavější kytara i ta basa, furt jako mi to zní v hlavě, připravím to fakt catchy a pěkný. Zase možná, já jsem tolik neslyšela ten vokál a bylo mi to jako líto, že jsem si říkala, že možná třeba ta kytara přesně, jak říkal, ta ostřejší by tam třeba v ten moment jako mohla trošku se upozadit, aby právě bylo víc jako slyšet ten vokál, ale fakt to bylo jako, prostě úplně to ve mně žije ten groove fakt hezký.
0: Tak ještě jednou děkujem za track. Doufám, že se nevidíme naposled. Doufám, že nám pošleš svoje tracky na starter@rozhlas.cz a budeme o tom moc pokecat někdy u nás ve studiu. Tak ještě jednou obrovský potlesk pro tuhle na první pohled rozdvojenou osobnost hudebně.
1: Jsi si jistý, že ho chceš nechat jít předtím, než pustíme tu další písničku, jako kdyby náhodou se ukázalo, že i pod ní je podepsaný. A uděláme tady střídání, jestli může přijít zástupce skupiny Hrany a mezi tím pouštíme vaší písničku Vrány. Jakoby zarýmovat název kapely s názvem songu, to je next level podle mě.
0: Posloucháte Starter na rádiu Wave a taky živě na festivalu Povaleč.
6: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Slyšeli jste kapelu Hrany a jejich song Vrány, no a my už tady máme Krištofa, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás.
2: Jsi vyzobaný klas tam bylo teďka na závěr, než jsme to stáhli?
1: Ano, ano, jsme všichni vyzobaný v klasové klasy v kapele.
2: Jaká je tvoje role, prosím tě, v kapele Hrany?
1: A já hraju na basu.
2: Hraješ na basu. My tady nemáme ty vokalisty prostě, aby jsme se jich mohli...
1: Nemáme, bohužel.
2: Je dobrý, že můžeš mluvit za vašeho vokalistu teďka.
1: A to nevím, jestli bude rád.
2: Jak nahlížíš třeba na jeho texty? Jako, když si o tom povídáte, tak dáváte nějakým způsobem třeba jako feedback, nebo je to opravdu, jak už jsme se tady dozvídali, oddělená věc, že ty se staráš jako o svůj nástroj? Jak to je u vás?
1: Je to různý. Většinou píše texty Šimon, náš vokalista, který tady zpívá, anebo já. A většinou je to tak, že jako jeden z nás přijde už s nějakým jako hotovým textem, ale občas se stane, což se teďka děje v poslední době často, a že vlastně nejsme schopni jako dopsat třeba druhou sloku. A tam se zasekneme třeba na 3 měsíce, takže si jako vzájemně začínáme líst do zelí a vlastně to jako docela funguje, jsme zjistili.
0: Vy jste nám o sobě napsali, že jste z hudebnění podzimního splínu a z žánrového hlediska alternativa, která si bohatě půjčuje z grunge a ze shoegaze. A já se vlastně chci zeptat naší poroty, možná začneme u Rosky, přišlo ti to dost grungeový a dost shoegazeový na to, aby tohle o sobě kluci napsali?
3: Asi ne, když jsem si tak zamýšlela, ale zároveň je to jedna písnička, takže si myslím, že z toho nemůžu hodnotit tu celou tvorbu. A já jsem ještě, tak obecně předtím přemýšlela, jestli se mají ty věci jako kritizovat anebo hledat ty dobrý a že bychom si častěji měli říkat něco hezkýho. Mě to připomínalo, jako kdybych byla v nějakém roce 2006 a na začátku mě tam furt něco překvapovalo, takže mě to vlastně docela bavilo. Jenom ještě, když jsem u té první kapely zmiňovala tu češtinu, jak jsem ráda, že tam byla a jak jsem překvapená, tak teď po tom, co poslouchám dnešní výběr, tak je to vlastně samá čeština skoro.
2: Dominuje, viď, ta čeština. A to ani není jako naším nějakým kurátorováním, prostě tam bylo hodně českých textů. Pokud je někdo z naší dnešní poroty jako potenciální ras na produkci, tak si myslím, že to bude právě Tadeus. Já osobně jsem byl docela vyděšený jakoby první dvě části té písničky, že to prostě nehraje, že jako na to, co to žánrově má být, že to je trošku jakoby suší a že to dostatečně prostě nekope. A pak se teda přiznám, že když přišel ten referent, tak to konečně začalo hrát. Měl jsi třeba Tádo podobné pocity?
4: Mně přišlo, že ten mix postrádal trochu dynamiku, že možná jsou fakt důležitý vždycky basy a kopák, aby byly prominentní vůči těm kytarám, aby se mezi sebou jako vyvážely a zároveň ten hlas mi přišlo, že zapadal, že byl víc výškový než jakoby středovej, že možná by byl lepší ten hlas jakoby tam nějak jako nějakým multibandem, já to nebudu teď rozjet, ale udělat mu prostor, dát to tam nějak hezky a zároveň, aby tam byly basy, aby to mělo jako ten rychlý taneční trochu kick. A ty kytary vždycky jsou lepší trochu pod tím hlasem, podle mě, že byly možná asi to. Jinak, jakoby žánrově, to se mnou sice nějak nerezonuje, ale vrátilo mě to trošku zpátky, i když jako já, mě není 35, jo, ale vrátilo mě to do nějakých...
0: Zatím.
4: Do nějakých starších českých kapel, trošku z konce 90. a vlastně to pro mě bylo dost nostalgicky a já mám rád nostalgii, takže... To je fajn, ale zároveň se zase bojím toho, že to tady už bylo a někdy je důležitý si najít něco, co vás jako odliší, zkusit experimentovat, podle mě. Jak s nástrojem, tak s produkcí, tak s hlasem. Text jsem moc nepochytil, já mám problém s textem obecně, ale jako je poslouchat, ale myslím si, že možná, když bude ten hlas víc dobře položený, že to bude i jednodušší na pochycení. Takže to je všecko.
0: Ještě než dáme prostor Veronice, mě by vlastně zajímalo, co posloucháte. Máte nějakých pár kapel, který vás vyloženě jako inspirujou s klukama?
1: No, asi jsme takový jako relativně rozkročený, máme takový jako stejný základ, všichni jsme asi vyrostli na těch 90. typu Green Day a Blink-182 a takovýhle jako věci. Pak ten zbytek, tak jeden náš kytarista hodně poslouchal hardcorey, takže občas mu tam jako se snažíme nějakou tu jako tvrdou kytaru nacpat. A různě, jo, já třeba teďka jako poslední 2 roky víc jako objevuju nějaký shoegaze, nějaký postpunky a tyhle ty jako věci, což jsem dřív prostě míň, jako poslouchal míň. Takže asi takhle, no.
0: Tak tak to pouštějí určitě i kapele v dodávce, až někam pojedete, co Verča.
5: Mě to taky vlastně jako překvapovalo v průběhu. Mně přišlo tam nějaký tři části a mně přišlo, jako, že s každou novou částí jako mi přibyl žánr, tak to na mě jako by trošku jako působilo. Takže to bylo takový, že mi to jako nechávalo na špičkách. Jinak jako přišlo mi jako hezký, že vlastně v tomhletom nějakým jako žánru, prostě trošku alternativně tvrdším, nevím, moc nebejvá takovejhle právě jako český, jako přímočaře popovej vokál, nebo ta linka, jakože má taková i ten text, prostě takový jako jednoduchý, prostě to tam tak jako zařezávalo, že vlastně to mi možná připomnělo víc jako nějaký třeba rádiový interprety český, ale vlastně se mi to právě jako líbilo, že to je to spojení, že to právě může být i v tady té hudbě, tak to mi přišlo hezký.
2: Ještě než tě vysvobodíme, tak Krištofe, řekni nám, jaký máte zkušenosti s hraním a právě třeba s festivalem, a už jste někde vystupovali?
1: Jako hrany ne ještě. Předchozí kapelou jsme asi dva festiáky jako odjeli, ale bylo to jako velmi, velmi krátký. No a jinak celkem jako pravidelně hrajeme v Praze. Hrajeme rádi v klubovně třeba. A teďka jsme jako víc začali jezdit jako po republice, teď budeme třeba v Žatci, v září na Dočesný, takže se tak jako snažíme expandovat z té Prahy, ne vždycky to je jednoduchý, ne vždycky to jde.
2: Třeba to bude možnost udělat v rámci expandace i právě na Povalči. Moc děkujeme a pozdravuji zbytek kapely. Tohle byly Hrany a jejich Vrány, tak potlesk ještě jednou, prosím.
0: Dáme si jeden shoegazovej projekt, protože každá generace potřebuje svůj shoegazovej projekt. Máme tady někoho z kapely Hollow Blades? Hurá, pojď k nám. Na tohle jsou Hollow Blades a Slow Decay.

0: Obrovský potlesk pro Hollow Blades.
1: A je tu s námi Patrik, pokud jsem správně slyšel. Ahoj Patriku. Mně se třeba hrozně líbily ty harmonické změny. Teda já jako u shoegazu častokrát vypínám svoji pozornost, protože jsem prostě jakoby zase trošku jinak zaměřený, ale pokud z toho shoegazu vyvstává jako písnička, nějaká melodie, která se dá jako pochytit, a pokud to není úplně všechno zahalený, že nerozeznám ty věci od sebe, tak jsem vlastně spokojený. A tady jsem byl teda hrozně spokojený.
0: Já jsem byl obrovsky spokojený, Patriku. Ahoj, ještě jednou. Vy jste vznikli v roce 2023 v Plzni. Tohle je teda track z vašeho prvního alba, který se jmenuje Rod. Jaký to bylo dávat dohromady první album? Protože nás poslouchá spoustu začínajících umělců a třeba nemá ještě vydaný ani první track, tak by mě vlastně zajímal tenhle tvůj pohled. Jak to šlo? Je to pro vás vlastně vaše první kapela, nebo už je to několikátej projekt, ve kterém hrajete?
2: Už je to teda několikátej projekt. Už jsem jako předtím taky nahrával ve studiu. Ale nahrávat to bylo jako fakt sranda. My jsme vlastně ty bicí a zpěvy jsme nahráli normálně ve studiu, ale vlastně ty kytary jsme nahrávali v podstatě ve stodole, kam jsme dali prostě třeba 1000 mikrofonů na ten kabinet, ať to fakt má ten obrovský zvuk. Byla to strašná sranda, trvala nám to asi 2 týdny natočit to celý album.
1: Studio plus stodola, to nemůže víc křičet shoegaze, podle mě.
0: Nemůže to víc křičet shoegaze, i vaše vizuály křičejí shoegaze, a jenom ti chci říct, že ty kytary znějí naprosto skvěle, tak strašně moc gratuluju a zajímá mě, co si o tom myslí naše porota.
3: Já myslím, že jste to dobře vystihli, je to prostě shoegaze, je to hezký, já si to úplně dokážu představit na C-čku. No jo, ale tak jako na tom C-čku konkrétně, že mám pocit, že já už si ty vždycky ty kapely nebo ty projekty tak nějak jako usazuju na ty různý místa, jestli by se to sem vůbec hodilo.
1: Že Patriku, prosím tě, tohleto na hodnocení, nedostali jste známku C, znamená to, že se hodíte na stage C, jo?
3: Což je ideální prostě.
1: Tak možná si zahrajete třeba příští rok, bylo by to super. Pokračujeme v hodnocení třeba stádou.
4: No já si to umím taky představit live tady. Podle mě to je prostě dobrý shoegaze. A jinak já přemýšlím, co jako říct, že to je žánr, který se mnou jakoby není nějak spojený, ale mám ho zároveň rád. Já ho někdy poslouchám, když je takový den.
2: Jak jsi právě zmiňoval ty My Bloody Valentine, tak to byly jako obrovská inspirace pro mě.
4: Jo, jako vnímal jsem to tam a má to podobnou melodii, takovou tonalitu podle mě, takovou hořko-sladko, a to je dobrý.
1: Tak si to krásně, tak ještě Verčo.
5: Mně se taky hrozně líbila ta harmonická progrese, to fakt jako přesně mi to taky zaujalo, je to, bylo to hrozně hezký. Celkově myslím, že to bylo hrozně dobře zpracovaný. Akorát náš bubeník se smál, že když tady budu, tak určitě na něco budu říkat prostě moc breaků na bicí. A to je prostě moje subjektivní věc, že jakoby. Takže když se tam ozval ten první, jsem říkala, jako to. ale to je, a vím, že prostě jakoby lidi breaky milují, takže to není nic špatného. A fakt to mělo hrozně hezkou atmosféru a jako mega se to umím představit naživo, že bych jako si to užívala.
2: Náš bubeník se rád vytahuje, takže.
1: Vy se tam, Krištofe, hrajete i s nějakým alternativním laděním, jako?
2: Ono to bylo jenom o půl ton dolů, než normální.
1: Tak to je takový středně alternativní jenom.
0: O půl tónu alternativnější. Tak tohle byly Hollow Blades a jejich Slow Decay. Obrovský potlesk. Já jenom doufám, že i live jste stejně nahlas, jako to zní z té nahrávky. Vy jste poslouchali Starter dneska živě na festivalu Povaleč, anebo taky ze záznamu na Českém rozhlasu Radio Wave. Ještě jednou díky, že jste byli tady, že se vás tady sešlo tolik, a obrovsky děkujem i za odvahu všem, kdo nám poslal písničku, a připomínám, že nám můžete posílat tracky na starter@rozhlas.cz, ať máme s Filipem co poslouchat, ať máme co nasazovat, a díky, že nás posloucháte, díky, že podporujete Radio Wave.
1: Moc děkujeme taky naší dnešní skvělý porotě. Tohle byla Verča Sirotková z Tajge. Táda bude dneska taky vystupovat se svojí kapelou Letmo. Takže obrovský potlesk taky pro festival Povaleč, který by nemohl takhle krásně fungovat a existovat právě bez Rosky Hajkový. Moc děkujeme porotě, děkujeme vám. Pokud chcete přihlásit písničku do Startéru, tak můžete kdykoliv na starter@rozhlas.cz. My se s vámi loučíme. Díky.
6: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
7: Český rozhlas Rádio Wave.
6: Rádio Wave.
7: Rádio Wave. Děláme vlny. Stage Rádia Wave.
6: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
7: Stage Rádia Wave.
6: Stage Rádia Wave.
8: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert písničkářky Courtney Barnett z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Courtney Barnett je australská zpěvačka, která ve své tvorbě propojuje alternativní rock a osobité písničkářství s jejím charakteristickým monotónním vokálem a důvtipnými texty. Do povědomí širší veřejnosti prorazila se svým debutovým albem Sometimes I Just Sit and Think and Sometimes I Just Sit z roku 2015, které sklidilo široký kritický ohlas a vyneslo jí 4 ocenění na ARIA Music Awards a nominace také na Grammy a Brit Awards. Její 5. a nejnovější album Creature of Habit vyšlo letos v březnu. Dnešní stage právě začíná.
6: Stage.
7: Stage Rádia Wave.
6: Stage Rádia Wave.

Coast sight unseen.

Thank you. It's so nice to be here. Thank you for having us.

lovely singing.

0: Právě jste slyšeli koncert australské písničkářky a zpěvačky Courtney Barnett z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Dnešní stage je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
1: Stage.
2: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
3: Léto s Rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Radia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
1: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.

dál, to nikdo neví.

Radio Wave. Děláme vlny.